0: pátek 12. června a žádná změna. I tento den s vámi vstáváme, probíráme se do nového dne vaší muzikou. S vámi je Lukáš Bláha. No a samozřejmě jsou stále dvě varianty, jak toho dosáhnout, tedy jak se slyšet přímo v éteru. Buď nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210-323-323 a je potřeba se dovolat a to se povedlo Jirkovi. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jirko, tak jakou ty máš noc ze čtvrtka na pátek?
1: Docela pěknou, hlavně poslední.
0: No tak, to je hned lepší pocit, viď?
1: No jasný.
0: Rozumím. Tak čím ti tu noc ještě vylepšíme? Povídej.
1: No, tak já jsem vybral od Buriana Žijem len raz.
0: Mm-hmm, jasně.
1: A chtěl bych to zahrát rodince, co doma spí. Mm-hmm. Celému tomu vašemu týmu, jak jste byli minulý týden na Seči.
0: Mm-hmm. Děkujeme. No,
1: ostatně celému týmu Rádia Kiss, jste skvělí.
0: Děkujeme moc.
1: Záchranným složkám, co na nás dávají pozor a řidičům, ať se k sobě chovají ohledu plně.
0: No přesně tak. Líb bych to neřekl. Jirko, no tak jo, ty jsi za volantem nebo...
1: Ne, já jsem ve fabrice.
0: Jo. No tak hlavně, ať ti to jde od ruky, to je jasná věc. No tak jo, ještě jednou díky moc, Jirko, za pochvalu, a ti to uteče, do kolika to vidíš dneska?
1: Do šesti,
0: jako já, no tak v tom pojedem spolu.
1: Jasný.
0: Skvělý, měj se nádherně, hezký víkend.
1: I ty, ahoj.
0: A brzo se ozvi zase, ahoj.
1: Jasný, ahoj.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: více písniček na přání.
1: Tím se můžete být jistí a hlavně taky pevně věřím, že jste jako o tom zpívali Marky Mark s Princem Italem Joe Happy People. Navíc vy, Kysáci, jste taky velmi krásní lidé, to je jasná věc. Beautiful People a ty si zrovna shodou okolností, co čert nechtěl, pře Alex.
2: Čauky, tady Alex, mám na to je prozbičku. Zahral by si prosím Beautiful People písničku od Eda Sheerana. Bude to pro všechny kysáky a kysačky, to bude do studia, holkám na benzínky, všem, co mají noční, klukům, s kterým pojedu za chvilku a všem kamionákům. Tak jo, díky moc, ať ti to utíká, hezký večer. Čau, Alex.

0: krátce před půl třetí si dáváte páteční noční juboxy. No a já jsem ještě dneska nezmínil, a je potřeba to říct před další várkou vašich přání, že svátek slaví Antonie, ano, Toníčky, to je jméno, které se více používalo dříve. Dokonce si představte, takhle se jmenovala moje prababička. Tak jí posílám vzkaz tam někam nahoru. No a zároveň je den červených růží, takže pokud potřebujete, pánové, něco vyžehlit, třeba byste se mohli v klidu koukat na fotbal, tak právě růže, to je ta správná květina. No a ještě je tu jedno narozeninové okénko, a to je americká zpěvačka, skladatelka, kytaristka, a dokonce ještě navíc producentka, která se jmenuje Meredith Brooks, a ta se narodila právě 12. června v roce 1958 a potom o téměř 30 let později, v roce 1997, byla nominovaná dokonce na Grammy díky téhle obrovské hitovce, ve které sama sebe nazývala takovou lehkou paní. Zkrátka Meredith Brooks a její, a já to neřeknu, už si to dejte teď hned do uší.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Kisu, jedeme jukeboxy z noci ze čtvrtku na pátek 12. června. Linka 210 323 323 je opět obsazena. A na druhé straně já už zdravím Pepína, ahoj.
1: Zdravím tě, Luky, a všechny posluchače Kisu.
0: Moc děkujeme. Pepíno, ty jsi mi už mimo éter prozradil, že jsi se dovolal úplně poprvé. Tak jaký je to pocit?
1: Ale dobrý.
0: Jo.
1: Zkoušel jsem to jak na motorce, tak v kamioně a nejde to.
0: Jo.
1: Až teď v noci se mi to podařilo.
0: Až teď v klidu. Tak jo. Jo. Paráda, no, tak jsem rád, že to vyšlo. Povídej, co by si rád slyšel.
1: Já bych rád zahrál mojí manželce písničku, který jsme se potkali.
0: Aha.
1: Je to od skupiny Opus, Life is Life.
0: Takže předpokládám na nějaké jako osmdesátkové zábavě.
1: Jasně, jo, na čaji.
0: Na čaji, takzvaně. Jasně. No tak jo, jak dlouho jste teda spolu?
1: 40 let.
0: No, hele, to je na metál už.
1: Jo.
0: No tak paráda. A manželka spinká teďka?
1: No, bohužel, no, jo. Jde na raní do nemocnice.
0: Jasný. No tak hlavně držíme palce, a ti to tam dobře dopadne. No a posíláme Opus, pochopitelně.
1: Jo, děkuju vám a zdravím všechny Kisáky a tebe. Hlavně.
0: Moc děkujem, Pepíno, měj se krásně a doufám, že to brzo zase vyjde.
1: Díky.
0: Měj se nádherně, ahoj.
2: Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: A součástí nočních jukeboxů je pochopitelně i informace o tom, jak to vypadá na silnicích. Velké díky patří v tomto případě Jindrovi za aktualitu.
2: Čau Lukáši, mám jednu noční dopravní. Na D4 směrem do Prahy, tak je to u Dobříše svedené do jednoho pruhu. A u Krajnice, tak se v tom pruhu pohybují divočáci. Tak ať si všichni dají bacha, jsou tam svodidla. A kdyby to náhodou někoho napálilo, tak to bude velká škoda. Jinak hrajete super, tak čau Jindra, dík.
1: Moc díky taky za pochvalu. No a za muzikou už jdeme s Bodlinou.
3: Nazdar. Dobré ráno nebo dobrý večer, těžko říct. Bylo by možné zahrát Silence od Klas. Pro všechny řidiče, co jsou teda ještě dneska za volantem, já mám přece taky ještě 800 km, tak snad dobře dojedeme a všem šťastnou cestu a díky moc. Radio Kiss.

0: message. Na hodinách 3 k ním 1 minuta a čekám na vaší message do apky nebo volejte číslo 210-323-323. Noc vašich přání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Máme po třetí hodině, to znamená, že jsme nakopli už vlastně druhou polovinu nočních jukeboxů, těch pátečních s datem 12. června. S vámi zůstává Lukáš Bláha, je mi nesmírnou ctí a těším se na další muziku, kterou budete objednávat buď přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323, kde já už vítám dalšího posluchače na druhé straně. Kdo je tam?
1: Ahoj, kysáci, tady je Ivan z Anglie, kamionák.
0: Ivane, my tě moc zdravíme do Anglie. Jak to tam jede?
1: No, poprchá tady, jako vždycky, ale tak dá se to, no, mám za sebou 6 hodin jízdy.
0: Jo.
1: Ze spojnice od Dublinu, jako z pobřeží, a přivezl jsem vajíčka právě tady do Chippinghamu, mezi Bristol a Swindon.
0: Tak budou mít co snídat dobrýho, viď? Klasicky se slaninkou, je mi to jasný.
1: To jsem chtěl říct, bývá potom jenom slanina, no.
0: Tak. Poctivá britská snídaně.
1: Pak ještě pokračuju nahoru do Skotska, ale to až po denní pauze.
0: Jasně, to je dobře. Tak si hlavně pořádně odpočiň. Povídej, co by si rád slyšel?
1: Já bych chtěl nechat zahrát písničku od skupiny Kiss. I was made for loving you, baby. No, to je všechno, no.
0: Jo, a já myslím, že to nebude pro někoho speciálně, koho ty jako made for loving you. Nemáš nikoho takovýho.
1: Tak mám Janičku v Hartunkově.
0: Jo.
1: V jižních Čechách.
0: Dobře.
1: Chystáme se na koloběžkový výlet. To bude v červenci.
0: Aha.
1: Na Třeboňsko.
0: Dobře, no tak jo. Tak tam hrajeme speciálně, no a hlavně, ať ti to samozřejmě pěkně utíká za volantem, až za něj zase usedneš. A doufám, že se zase brzo ozveš. Měj se krásně, taky.
1: Zdraví všechny kysáky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: A teď to opět potvrdíme jedním speciálním přáním z mobilní aplikace, které prostě musím přečíst, je od Jary. Ahoj, chtěla bych dát zahrát písničku od Tarkana, Šimarik pro kolegyni na vedlejší lince Ivanku, že jí zdraví Majka a Jarka. Když to slyší, ať nám zamává a pošle pusu. Děkuji. Tak doufám, že to opravdu v tuhle tu chvíli kolegyně Ivanka slyší a taky vy všichni. A klidně si můžete dát navzájem tyhle pusinky.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Přesně v půl druhé si dáváte noční juboxy na KISu a to taky znamená, že za 30 minut už to vypukne. Ano, čekání nás fanoušků je u konce. Po 20 letech nastoupí čeští fotbaloví reprezentanti na světovém šampionátu a už je známá jedenáctka těch vyvolených. V brance poměrně očekávaně samozřejmě Kovář, v útoku na hrotu Šik a mezi nimi obránci Chaloupek, Hranáč, Krejčí, záložníci Coufal, Souček, Sojka, Zelený, Šulc a Provod. Budeme moc držet palce ve 4 hodiny proti Jižní Koreji. No a taky další zápas, ten má tedy opravdu pro lidi, kteří jaksi nejsou zvyklí v noci ponocovat a být vzhůru, tak je to v 18 hodin, je to příští čtvrtek proti Jihoafrické republice. No a jeden nejmenovaný obchod, který má v názvu vlastně jednu z hlavních rolí v teorii třesku, tak ten přišel s takovou jako hodně zajímavou věcí a milou, protože zavře dřív, zavře už v 17.30, aby jeho zaměstnanci stihli právě tenhle ten zápas. Tak pokud by vás snad ve vaší práci chtěli trápit déle, tak doufám, že tomu tak nebude a že uvidíte naživo příští čtvrtek od 18 hodin fotbal. My pro vás ten dnešní pochopitelně budeme sledovat. Dokonce dá se říct, že na kluky myslíme stejně jako teď Wakefield. Think of you.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Na Kisu letíme pátečními nočními juboxy a jdeme na linku 210 323 323, protože tam už by měl být připraven Tom, je to tak?
1: Jo, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Tome, kde pak nás ladíš?
1: Prosím tě, ladím vás v Brně.
0: Mm-hmm. A pracovně nebo?
1: Pracovně, ale už se dívám 52 minut a mám padla, takže no, paráda.
0: No tak to je nádhera, tak takhle to má vypadat. Tak povídej, co si ještě objednáš za show hudebního baru, takhle na závěr tvojí směny.
1: Já bych si přál Queeny.
0: Dobře, máš je mít.
1: Jo, tak jsme se domluvili.
0: Jasně, a zahrajeme to někomu extra?
1: Oni všichni s nimi známí spíjou, takže jedině kolegům v práci, jestli poslouchaj a celé ten noční letce.
0: Dobře, no tak jo, tak Tome, ať už ti to rychle uteče, to už máš opravdu vyloženě za pár. No
1: jo, jedu slavit narozky, takže
0: no,
1: už se strašně těším.
0: No tak tvoje nebo?
1: No, já jsem slavil minulý týden, teďka o víkendu slaví kamarád, takže to jasný. Slavíme dohromady.
0: Skvělý, tak jo. No tak
1: akorát dodatečně to počasí teda nepřeje. No,
0: no to je pravda, to je pravda. V sobota snad
1: máme. V Brně aktuálně 8 stupňů, takže
0: no, hrozně. To jako na 12. červen, co si budeme povídat, no. Žádná hitparáda. Tome, tak ať se to i tak povede, dodatečně všechno nejlepší a hezký víkend. Ahoj.
1: Mějte se pěkně, ahoj, čau.

0: výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Vánoční jukebox.
1: Jedeme páteční noční jukeboxy a v tuto chvíli myslím, že je ta správná chvíle se zase podívat do mobilní aplikace, kam patří velký dík Jirkovi, protože ten reaguje na informace o teplotách, tak tady to je.
2: Hezké dobré ráno, Luky. Když už se bavíme o těch teplotách, tak bydlím kousek od Vlašimi. Stával jsem ve 2 hodiny ráno a byly 3 stupně. Teď už je tady 6 skoro, ale ve 2 hodiny byly 3. Chtěl bych tě poprosit, zahraj prosím Lolu Montez pro Tomáše Morávka, ať se nám dá co nejdřív dokupy. Je to všecko na dobré cestě. Všem kysákům krásný den, mějte se hezky, Jirka.
1: Jirko, díky moc, jinak já se omlouvám, tenhle song tady přímo nemám, tak se posuneme s dovolením na další přání, na další song od Lukyho.
3: Ahoj Luky, můžu mi prosím tě zahrát něco od Skutru pro všechny, co už musí utahat. Jedu po jedna směr Olomouc od Prahy, provoz zatím úplně na pohodu. Díky, Luky Vruntal.
0: Radio Kiss.

say no to return to the floor, you're wrong. Wanna test my crew?

0: Jsou 4 hodiny, tím pádem to máte pod palcem pořád vy, muzika na vaše přání, ať máte dobré páteční tro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 4 hodiny 7 minut v nočních juboxech na Kissu nám to tady pořádně rozpumpoval Denzel a na pumpovaní už jsou i čeští fotbaloví fanoušci, protože naši fotbalisté vyběhli před malou chvílí po 20 letech na světovém šampionátu na mundialu na trávník z Jižní Koreou. Zatím je to v 5. minutě 0-0, my to pro vás budeme sledovat. Pakliže nemáte možnost vidět tenhle zápas na vlastní oči, to je jasná věc. Ale hlavně je to tady o muzice, až do 6 pojedeme s tou, jakou vybíráte vy, buď skrze mobilní aplikaci, a nebo telefonní číslo 210-323-323. A na něm já už zdravím Marcelína, ahoj!
1: Čau, Suky!
0: Ahoj, tak jak ty se máš v připátku?
1: A pracovně, normálně.
0: Jo, rozumím. Do kolika to dneska vidíš?
1: Za chvíli končím, tak je to v pohodě.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Co ti zahrajeme na závěr tvojí šichty?
1: Já bych chtěl Juice Wiggles a bylo by to pro mýho taťku Míru, pro Míru tačky Mirdu Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Pájezováku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho a pro Vřelního Valenťáka, pro naší celou noční letku STC Regio, hlavně taky pro tebe a děkuju. Pro Kysáky, a ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme.
0: Skvělý. No tak jo, Marcelino, přeju ti pochopitelně skvělý víkend, měj se nádherně a zase brzo v éteru.
1: Tobě taky.
0: Díky.
1: Mějte, čau, čau.
0: Ahoj a Lukáš s vámi dál, přeju vám pohodové páteční brzké ráno.
2: Radio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kids.
1: Děláme to, abychom vás probrali co nejlépe do nového dne, do pátku 12. června, kdy mají mimochodem svátek Antonie Toničky, ale nám se v tuto chvíli neozvala žádná dáma, ale z Denda.
2: Čau Luke, zahraj prosím tě Sub Focus Solar System pro všechny řidiče, pro všechny kysáky. Je dneska pátek, tak ať se všichni vrátí v pořádku domů, v klidu, ať nespěchají, hlavně ať dojedou. Díky, měj se, čau, zdenál.
0: Radio Kiss.

0: Krátce před půl pátou máte tu správnou KIS vlnu. Já jsem slíbil, že pro vás budu střádat informace, co se týče fotbalu, jestli ho nemůžete sledovat na vlastní oči. Tak v polovině prvního poločasu zatím s Jižní Koreou hrajeme bez branek 0-0. No a mě taky pochopitelně zajímá, jak vidíte šance vůbec našeho týmu. Věříte mu, postoupí ze skupiny nebo ne, nebo dokonce přivezou naši reprezentanti nějaký ještě větší úspěch, tak klidně dejte vědět. Mě tady zaujala ještě jedna věc, že teď na tomhle světovém šampionátu je taková novinka. Fanoušci totiž dostanou před zápasy možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav či krátkou zprávu prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Je to samozřejmě taková jako novinka spíš pro ty, kteří tam opravdu jsou na místě. Jinak ten zájemce či zájemkyně za vzkaz v maximální délce 30 znaků a bez možnosti využít emotikony zaplatí $79, čili zhruba 1650 korun. No, levná záležitost to není, u nás zatím, neříkám zatím, prostě zkrátka a pořád zadarmo máte možnost si nechat zahrát, tak to zkuste 210 323 323 nebo apka. Hezké ráno.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: zapřáváte si páteční noční juboxy. No a hádejte, kdo pak je v tuto chvíli 6 minut po půl páté taky vzhůru. Ano, je to náš Paťák Peltánu.
1: Nazdar Luky, ahoj kysáci, nebo jak by řekl DJ Basslicker, nazdar legendo. Já tě zdravím, Luky, já jsem teď akorát na cestě z jihu Čech do rádia. Moc se na vás těším, kysáci, nicméně zahraj mi tam, když hrajeme ten fotbálek, Shaggyho, Field Rush. To mělo taky s fotbalem, já mám pocit, něco společného. Ty mě určitě doplníš, ty budeš vědět, ale ať nám to na tu cestu hezky hraje. Tak hezké, dobré, brzké ráno a těším se na vás. Čau, čau.
0: Taky se moc těšíme, hlavně šťastnou cestu. No a jo, je to tak, tohle totiž byla hymna mistrovství světa světového šampionátu v roce 2006, tedy přesně před 20 lety, kdy jsme tam byli naposledy, dali jí dohromady Trix a Flix, což byly maskoti tehdejšího mundialu v Německu, no a právě Shaggy. A já si nemůžu pomoct, já mám pocit, že tam u toho asi byl i pan Arash, protože slyším tam pořád Field Arash.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. A na Kissu se opět dovolal někdo z vás na linku 210-323-323 a konkrétně je to Petr. Ahoj.
2: Zdar, dobré ráno.
1: Ahoj, i tobě, jakého máš to páteční?
2: No, už aby bylo sobotní ráno.
1: Rozumím. Já myslím, že je nás vícero, kteří to mají takhle. Tak doufám, že ti to aspoň rychle uteče. No a jsem rád, že tě nalákala ten fotbal na tu správnou muziku, to znamená, zazpomínáme zase na jednu hymnu. Povídej, co to bude?
2: Hele, prosím tě, chtěl bych E-Type, šampione, aby jsme těm klukům trošku ty kopačky rozběhli.
1: Je to tak?
2: Nemám nic proti oficiální hymně, ale ani proti Shakire, ale něco tam tomu chybí.
1: Je to takový nemastný a slaný, teda upřímně, no.
2: No, i bych řekl, že ta youtuberská verze je mnohem lepší.
1: Je to tak.
2: A v týhletý píšnice zrovna si myslím, že ten náboj je.
1: Přesně tak. To se tenkrát psal rok 2000, myslím, že jsme všichni milovali pana Kolínu. To byla taková ta pěkná penaltička. Mimochodem, teď je to tedy na konci prvního poločasu 0-0, ale Korea nás jako, co tak tady tak po očku sleduju, docela nám dávají, no.
2: Je to blbý, že zrovna už jako Korea, no.
1: No jo, ale takhle, ještě je tam druhý poločas. Uvidíme. Snad se to vylepší. No tak jo, tak dáme samozřejmě E-Type, není problém tohohle švédského prince Eurodiska nebo Eurodanceu. A pošlem to někomu?
2: Ale pošleme to všem, co poslouchají a všem, co budou fandit.
1: Tak. A přesně tak, co nespí, viď? Jako, nechápu, no. V tuhle chvíli, proč někdo spí? Jako, to je nesmysl. Za prvé mám puštěný fotbal a do toho mám vypnutý jeho Míru Bosáka ve vší úctě k němu a poslouchám Kiss, že jo? To je jasný.
2: No, je samozřejmě.
1: Takže naprosto ideální kombinace. No tak jo, Petře, tak ti držím palce, ať ti to rychle uteče. Díky za tenhle výběr. Měj se krásně a zase brzo ahoj.
2: Taky.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: 5 hodin 1 minuta před další muzikou, podle vás ještě jedna parádní fotbalová vzpomínka. Daily UG, krásné ráno.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS.
2: Be happy.

0: Dobré ráno z KISu, díky, že vstáváte s námi přesně teď 7 minut po 5. hodině. Zdraví vás Lukáš Bláha, přeju vám pokud možno povedený pátek 12. června. Naši fotbalisté teď zahájili druhý poločas proti Jižní Koreji na světovém šampionátu. Je to 0-0, tak jim držme palce a já držím palce, abyste vám povedlo ještě v této hodině zabojovat o účast v našem playlistu, buď přes mobilní aplikaci, anebo telefon 210-323-323. Ale tam už je připraven v tuto chvíli David. Ahoj, Davide.
1: Ahoj.
0: Já jsem zvolil takovou romantickou podkresovku z Lásky nebeské, protože ty máš takové pěkné přání. Povídej.
1: Ano. Já bych chtěl popřát mojí ženě, která se teď momentálně stará o naší novorozenou dceru. Takže čerstvě 6. nedělí a máme k tomu ještě jako první dceru 4letou, tak bych jim chtěl takhle popřát hezký den, protože vím, že jsou určitě vzhůru, pač malý ďábel určitě nespí.
0: Rozumím.
1: Tak ať mají takový hezký den.
0: Jasně, tak a to je o tebe hezký, že takhle na ně myslíš a že prostřednictvím éteru si jim vlastně chtěl takhle poděkovat paní.
1: Tak vy jste taková naše rodinka, tak...
0: Tak vy
1: pro
0: taky.
1: Rodinku.
0: Jasně. Skvělý. Tak jo, Davide, ty míříš do práce, nebo?
1: Ano, já jsem do práce a mám toho dneska málo, takže holky, budu brzo doma.
0: No nádhera, tak jo. Taťka už se blíží. Davide, tak držím palce, ti to rychle uteče, měj se nádherně a zase brzo.
1: Tak jo, díky, měj se taky.
0: Ahoj.
1: Radio Kiss.

0: Přátelé, Kysáci, velká radost, 5 hodin 20 minut a naše fotbalová reprezentace vede od 59. minuty díky brance Ládi Krejčího. Takhle to vypadá, když se úřaduje správný kapitán. To znamená 1-0, vedeme nad Koreou, ale čeká nás určitě ještě těžká práce. No a co je před námi v tuto chvíli v playlistu, tak to je jasná věc. Zase muzika od vás. Dáme si hudbu z mobilní aplikace. Ačkoliv Martina, ta si tak nějak přeje jenom něco.
1: Ahoj, poprosím tě o zahrání nějaký písničky pěkně na probrání pro nás všechny noční sovy, i když já už to mám za pár. A hlavně bych ji chtěla poslat těm, co i v téhle mlze, která by se dala krájet, jsou tak odvážní a jezdí s denním svícením. Tak jo, tak hlavně všichni dobře dojeďte, ahoj.
0: Tak škoda, že nevíme, kde Martina se nachází zrovna, kde ta mlha je. No a jiná Martina, ta už nám obstará přímo konkrétní věc, konkrétního interpreta.
2: Ne, prosím, romantiku ne. Já tady u toho usínám, u toho řízení. Pust tam prosím něco od Arona Čupy, ale něco trošku jinačího než Učák, protože to pouštíte často, tak jenom něco od Arona, ať se tady trošku rozproudíme. Díky moc.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Jo, dříve to si děti ještě hrály s vesmírnými ochránci, zelenými tyrannosaury, s jezevčíkem s pružinou nebo bramborovýma figurkama. Dneska mají kámoši z Toy Story rivala, kterýmu se musí postavit, aby na ně v pokojíčku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Lunaparkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. A nikdo jiný vám taky nepřináší podstatné aktuality. Vypadalo to chvilku na velkou radost, že vedeme nad Korejci 2-1, ale kvůli offsideu je v tuto chvíli stav 1-1, když Korejci vyrovnali cca před 5 minutami. Teď běží minuta 78, to znamená, že jsme s nastaveným časem nějakou čtvrt hodinku před koncem. No a ještě před koncem, určitě před finišem dnešních jukeboxů, těch nočních, určitě zvládneme několik songů od vás. Teď konkrétně z linky 210-323-323, tam je připravená Katka. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: Ahoj, pěkné ráno, jak se ti daří?
2: Hele, na cestě do práce, tak snad to bude v pohodě dneska.
1: Tak, držím palce. Tam, kde ty se teď pohybuješ, je mlha?
2: Hele, není, tady krásný sluníčko, ale je chladno.
1: Jo, a je to konkrétně kde?
2: Prosím tě, Kostelec nad Labem.
1: Dobře, tak to jsme rádi, aspoň máme informace, že tam je to lepší. Povídej, ty by si ráda slyšela něco od mistra prezidenta, je to tak?
2: Ano, tak, nějakou pořádnou pecku na probrání.
1: Tak si dáme jednu jakou zapomenutou, take me to the limit a pošleme to někomu?
2: Hele, všem, co jsou na cestě do práce, a tím to rychle uteče, víkend je před náma, snad nebude tak upršený, jak nám teď povídaj. A prostě pro všechny i pro tebe, no.
1: No, tak jo, tak skvělý. Moc děkuju, přeju ti úspěšný pátek a hlavně pohodový víkend.
2: Díky tebe taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: přesně ve 6:45 ladíte páteční noční juboxy. Díky za vaše ohlasy ohledně taky toho počasí, které venku docela dává dost rozmarů. Mimochodem v noci nám někdo hlásil s vašimi 3 stupně. Luky, ten má ale dobré zprávy.
1: Ahoj Luky, tady tě taky zdraví Luky. Jedu prosím tě z Chomutova po D7, pojedu na D6, na Zdice, teda na Plzeň. A zatím z Chomutova je to tady čistý, žádná mlha, nic, krásně se jede, všechno je volný, je 11 stupňů, jsem u Lou, tak zatím čau.
0: Takhle to má vypadat, no snad se situace zlepší i v Mexiku, kde v tuto chvíli prohráváme v 88. minutě s Koreou 2-1, držíme dál palce. No a za muzikou konkrétní jdeme s Petrem.
2: Dobré ráno, Luky, prosím tebe, vyrážíme na cesty. Já dneska směr Liberec, park Šeftíku a pak zase zpátky Praha. Prosím tebe, mohl bys nám za tu kulatou lopatu, a nejenom za tu kulatou lopatu, všem kuchařům, pekařům, cukrářům, popelářům, hele, mohl bys prosím zahrát od Romana Anděla Jägermeister.
0: Tak jo, dáme, jasná věc. Mimochodem dneska speciál od 7:30, lepší než originál, rekapitulace první sezóny. Tak to si určitě nenechte ujít. Dobré ráno.
3: Lepší než originál. This is the story of Jägermeister.

0: dohráli. Právě teď jsme dohráli na šampionátu, na mistrovství světa ve fotbale. Ač to vypadalo tak krásně s vedením 2-1, 1-0, tak jsme prohráli 2-1.
1: Já nemám slov.
0: Luky, ty jsi to sledoval celou noc vlastně, když se ve 4 ráno začínalo.
1: Ano.
0: Jak hráli kluci vlastně, dobrý?
1: No, je pravda, že první poločas hodně špatný, takže ono jako nepřekvapuje mě ta porážka, takhle bych to řekl.
2: No. Takže Korea vyhrála.
1: Korea
2: nad vyhrála. Českou republikou, mám to dokonce
1: Jižní,
2: teď.
1: Ale pozor, Jižní Korea.
2: Oslavný vstup nějaké korejské zpravodajky sportovní.
0: No,
2: ty už slavěj.
0: Kdy hrajeme my příště? Hrajeme ve čtvrtek od 18 hodin.
1: Ano, dáme si jar.
0: Jar
1: si dáme.
0: O takhle píš, jo?
1: Tak.
2: Ježiš, ne.
0: No, teda, hele.
1: A nebo Bulháři, tak to bude velký. To bude
0: Michael Vrtulník, Roman Holý.
1: Přesně tak.
0: Tak to bude utkáníčko.
1: To bude velký.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Best of Millie.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch seznámil prezidenta Petra Pavla s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili také financování zdravotnictví. Shodli se na tom, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok. Potřeba jsou ale systémové změny. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal další ohlášené údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Její hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. A teď zpátky domů.
2: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
1: Sport. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale na Aztéckém stadionu v hlavním městě. Kolem středového kruhu zavlály vlajky všech 48 zúčastněných zemí a předseda FIFA Gianni Infantino ukázal fanouškům ve vyprodaném hledišti trofej, o kterou se bude hrát až do 19. července. A naši fotbalisté právě dohráli s Jižní Koreou, které podlehly 2-1. Tolik aktuální zprávy a startuje ranní Kiss.
3: Tak vám přejeme hezké ráno, možná, že jste si přivstali kvůli fotbalu, co se dá dělat. Příště budeme fandit znovu.
4: Příště to vyjde.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: ten fotbalový Squid Game s Koreou, který jsme viděli a bohužel jsme prohráli. Nevím, Patriku, jestli jsi z toho všímal při cestě ráno do rádia, ale některé restaurace, hospody měly opravdu otevřeno kvůli fotbalu. Ne, že by asi nabízeli v meníčku běžné večeře a podobně, ale nabízeli snídaně. A jestli těm míchaným vajíčkům si naši kysáci dali ještě nějaký to pivečko. Jo, to bude v práci veselo dneska.
1: Jako míchaný vajíčka a fotbálek, to může být dobrá kombinace.
0: Po ránu o 4 hodin od rána.
1: Přišla nám také zpráva od posluchače Toma. Ahoj, jak mluvíte o tom fotbale, tak by mě zajímalo, komu bude ve čtvrtek fandit Radovan Krejčíř?
2: Ježiši.
1: RMS je AR, že jo?
0: Tak to zas budou forky tohle. Uvidíme, každopádně dneska ráno, my vám fandíme v tom, abyste vyhráli v soutěži 7 v 7. Ta pokračuje až do konce roku, ale končí nám soutěž o dovolenou v Salcbursku. A po 9 hodině dopoledne bude poslední šance dostat se na dovolenou.
1: Držíme palce, ať už nám zavoláte do jakékoliv soutěže.
0: Takže info vždy o našich soutěžích hledejte na webu KISS.cz.
3: Radio KISS. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Tohle je tempíčko, který po ránu potřebujeme před víkendem. A kysáci, pojďte se před andělem přiznat. Přiznejte se, kdo z vás už někdy za volantem bojoval s mikrospánkem? Trošku tady mrkám na svého kolegu Patrika. Víte co, takovým tím momentem, kdy mrknete a najednou nevíte, jak jste ujeli posledních pár set metrů. Jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 nehod kvůli tomu, že řidič nebo řidička usnula za volantem. A loni to byl dokonce rekord. A pokud se nepletu, Patriku, ty z tomu rekordu vlastně bohužel tak trošku pomohl, protože do té statistiky z roku 2025 patříš taky.
1: Máš pravdu, byly 4 hodiny ráno a kysáci, jel jsem z akce, pár kilometrů domů, říkal jsem si to dojedu jako vždy a cca 5 kilometrů před barákem jsem prostě schrupnul a bylo to na světě.
0: A auto?
1: Auto jako nebylo úplně na odpis, ještě jsem to prodal někomu, kdo si to opraví.
0: To jsem asi nechtěl slyšet tohle.
1: Ne, ono to jako, tam byl bok jako v celé době.
0: Auto, to je perfektní auto tohle.
1: To je ve výborným stavu, to je ve vůni.
0: Dobře.
1: No ale mě zachránili, teda musím zaklepat, mě zachránili svodidla, protože na jediným tady tom úseku byly svodidla, já jsem vlastně přijel přes protisměr a levou stranou jsem se hezky povozil po těch svodidlech, zaseknul jsem kolo pod svodidla a už to bylo.
0: Zpětně si ten moment, kdy ti padla hlava, logicky asi neuvědomuješ, že jo?
1: Já jsem byl, řeknu to na plnou hubu, já jsem byl blbec, protože já už jsem to na sobě fakt cítil, že už se mi zavírají víka, že už to, ale říkal jsem si, to dám, ježíš, už jsem skoro doma. No a pak už si jenom pamatuju ránu, co mě probrala a bylo to.
0: Víte, kdy je to nejhorší? Právě ráno kolem 6. hodiny, což nás jako lidi, co vstávají takhle před 5. úplně netěší. A pak, a to je zajímavý, je to často odpoledne mezi 2. a 3.
1: Druhá, třetí, no ono to je po obědě, takže možná jak se najíš, tak jsi takovej sklidněnej a pak chrupneš
0: třeba. Teď si vem, častokrát mají lidi 2 práce, si taky o tom můžeme vyprávět, 3, 4 klidně za den, noční a ponoční někdo třeba jde ještě vyřešit něco s dětma, pak si dáte oběd, pak řídíte a neštěstí je na světě, no.
1: Tyjo.
0: Kysáci, co vám pomáhá, abyste takovýhle situace zvládli? Já si zpívám, i když se to moc poslouchat nedá.
1: Já si jako otvírám okno, ale to
0: taky
1: už mi moc nepomáhá.
0: Přesně, zastavím si na benzínce někde pro nějaký, nevím, gumítky, cokoliv, sladkýho, co baštím.
1: Už jsem několikrát dělal 10 dřepů vedle auta, to bylo taky dobrý.
0: Máte nějaký zaručený recept, co by opravdu definitivně pomohlo?
2: Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Rady ohledně mikrospánku spolu probereme po 6:30. Díky za vaše hlasovky. Teď ty hlasovky dopravní, Michale.
2: Pozor, kdo pojedete z Liberce na Turnov nebo na Prahu, nahoře na kopci za tím rozšířením, tak je tam kamion ve škarpě. Zastavili u toho asi dvě auta, odklánějí lidi z té pravé strany.
1: Někdo se rozhodl, že půjde pěšky do práce po dálnici D52, 12,5 km, nějaký chodec. Jde teď směrem z Rajhradu na Pohořelice. Prosím, počítejte s tím.

0: trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
3: Rádio KIS počasí.
4: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn superdávky, který chce ve sněmovně jako poslanec doplnit do novely se zvýšením rodičovské ministr práce Aleš Juchelka. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Letos se rozvíjí mimořádně rychle. Potvrzují to rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody.
3: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou.

0: Od samého rána si tady pokládáme otázku, kdo z vás už někdy bohužel za volantem bojoval s mikrospánkem. Jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 nehod a loni to byl dokonce rekord.
1: Ozvalo se tolik posluchačů, kteří na mikrospánek bohužel doplatili a měli nehodu, jako třeba i Honza.
2: Tak tohle se mi stalo tak cca před 15 lety, kdy jsme jeli s kamarádama na lyže do Francie, tak jsem měl přes noc a ve švýcarských Alpách začalo vysvítávat sluníčko a samozřejmě oči klimbly, tak na dálnici jsem opřel fáby o svodidla, ale naštěstí jsem ji podřel tak, že dojela tam i naspátek naštěstí.
0: No. Tady to ve finále ještě dobře dopadlo, ale to víš, potom ty nehody, kdy je to vážný, tohle je špatný. A tak se ptáme na rady. Máte nějakou? Protože my sami moderátoři, co se ve 3, ve 4 ráno vracejí z akcí, to potřebujeme.
3: Hoši. Tak tohle já vím, buď to si otevřít okno, cvakat si propiskou, koupit si nějaký křupky, a nebo preso, kolu, kopnout to do sebe, svítíš až do rána.
1: Svítíš až do rána. Děkujeme, Tome. Petra se taky ozvala, má zajímavou radu za mě, která mě teda pobavila a asi ji zkusím.
4: Mě proti spánku někdy

0: Pomáhá, že si naslením prst a otřu si chrupavku vzadu za uchem. Ono se tam udělá takový studený místečko a to vás docela probere.
1: Taky tě prvně napadlo, když Petra řekla, že si nasliní prst.
2: A strčí si ho
1: do zadku. Jo, ale usnej.
2: To by tě probralo 100%.
1: Ještě spolujezdec, kdyby to udělal.
2: A kdyby byl nenasliněnej, to by tě echt probralo.
1: Patriku, ty jsi nějaký ospalý, ale. Ne, tak Peťo, promiň, no jenom, to jsou naše pubertácký pochody myšlenek. Ale tohle zkusíme, to nás nenapadlo. Jirko?
3: Čau, kucí. Mně, když se padají oči v autě, tak se třeba koušu jako do tváře z druhé strany. Aha. Taky se mě stalo, že jsem se jí fackoval, ale ty on to moc nepomáhá, když to fakt je extrém. Tak si zastavím na nějakýho bula nebo na něco a taky se mě stalo, že jsem fakt jako Patrik vylez ven a doma jsem dřepoval. Klikoval, aby jsem se probudil, protože už jsem fakt měl strach, že se něco stane.
1: Přitom se shodneme na tom, že nejlepší je, pokud si to člověk může dovolit, ale snad ano, jde o život, že jo? A nejenom náš, my taky můžeme ublížit někomu jinému.
2: Samozřejmě.
1: Je prostě zastavit a na půl hodiny si schrupnou.
2: Já od té zkušenosti, kdy jsem mikrospánek měl a měl jsem nehodu, tak to přesně dělám. Jakmile trošku cítím, že to na mě jde, úplně je mi jedno, jestli přijedu pozdě, prostě si na 20 minut schrupnu.
1: Ranní shot. A to vám teď zakážem.
2: Jo, jak to?
1: Protože vám dáme ranní shot.
2: A dobře.
1: 6 hodin venku je nový hit skupiny Scooter.
2: Je to písnička No Rewind a sám jsem ji ještě neslyšel.
1: Já taky, mám to teď v premiéře s váma, kysáci. Tak pojďme, co mi na...

0: Novinka od Scootru, 6 hodin stará, wow. No Rewind na Radio Kiss. On ten HP Baxter je bez tak hustej týpek, protože v 62 letech dělat takovouhle hudbu, já si to nedokážu třeba ani představit. Kondičku má, nápady má, pořád se drží, to je skvělý,
1: fakt je
0: to nezmar. Mikrospánek, ten jsme spolu rozebírali, další ráda je tady od Zdendy.
2: Tak jediný, co asi jako ráno pomůže, a mně se to děje velice často, že usínám, tak je vypumpovat adrenalin, když vás někdo naštve.
0: Naštvat se, jo.
1: To není špatný.
0: No jo, ale si ráno sám v autě a jako jak se budeš zlobit.
1: Někomu zavoláš třeba?
0: Jako přítelkyni, manželce, že by zavolal.
1: To bude mít radost.
0: Co?
3: Víš co? Prokaž jim dobrou vůli a rozveď se se mnou.
4: Dělej tady scény tady před nima. Teď to tady říkáš.
0: Ještě by předtím bylo. Proč mi voláš? Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Radio Kiss je s vámi a jak jsme říkali, jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 dopravních nehod kvůli mikrospánku. S tím máme asi velká většina z nás zkušenosti, co okysáci, jak se držíte volantu. Ono je i hezky, svítá, jenomže za sebou máte náročnou noc a teď to cukání toho těla, té hlavy, to už jasně dává najevo, že musíme zastavit.
1: Jak si Romane zmiňoval, nejčastější období na mikrospánek je okolo 6 hodiny ráno a také, co mě překvapilo, tak po obědě okolo 2 hodiny to na vás může taky přijít.
0: Co vaše rady?
2: Já mám na to jedinou alternativu, která funguje, a to jsem tenkrát viděl ve filmu Prázdniny pana Bína. Udělal jsem to tež s těma sýrkama do očí, jakože jsem si zaklínil víčka, aby mi nepadaly, takže máte furt oči do kořán a funguje to.
0: Ježíš, pošli fotku, Ondro, někdy, až takhle pojedeš po ránu.
3: Na spaní je nejlepší pořádnej turecký čaj. Nedávno jeden kamionák dokázal je 30 hodin v tahu.
1: Ano, to je pravda, to jsem nikdy nepil, teda upřímně.
0: Turecký pravý silný čaj.
1: Zkusím.
0: Peťa je tramvajačka a bavili se s kolegama, co jim pomáhá, protože taky říkala, že to mají velice náročný, Peťo.
4: Jediný, co snad trošku pomáhá, a máme toho vyzkoušený opravdu hodně, je opravdu silný, pálivý, mentolový bonbon.
0: Dobře, vyzkoušíme.
5: Dělám to, že zadržím dech a tlačím jakoby tlak do hlavy, nevím, jak to vysvětlit. Prostě zvyšuju si tlak v hlavě a ono to fakt pomáhá.
0: No, dobře, no, ale
1: když se přidusíš, tak tě to možná probere, no.
0: Tady to tlačení, to nedělejte po čočkový polívce, ale jinak bude jiný problém.
1: Trošku jiný tlak.
0: Ale to vás asi taky probere,
1: jo, to vás nakopne.
0: Náš moderátor Kuba Krabáč, který je často za volantem, se ozval.
6: Nic nepomáhá. Sníh, kafe na chvilku, dřepování, ale nejlepší je, jak říkal Roman, prostě si jít na chvilku lehnout.
0: To je ono, to si dopřejte. Takže šťastný kilometry, hlavně teď před krásným víkendem.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna důležitá, Lipíku.
2: Velká hromadná dopravní nehoda na D11 v obou směrech. Je to u Vrbový Lhoty na benzíně, tak si na to dejte pozor.
1: D11, slyšeli jsme. Broňo, co ta D1?
3: Na D1 směr na Brno na 103. kilometru jede dodávka s vlekem a jede na výstražákách, má nějakou poruchu. Nechápu, proč nesi jede pryč. Kamiony tam nebezpečně sjíždějí do levýho pruhu, tak asi dávají všichni bacha.
1: Snad to bude v pohodě. Děkujeme za všechny ty hezký hlasovky k mikrospánku, který jsme tady rozebírali, to si ještě ukládáme, ale za chvilku se musíme věnovat soutěži 7-7.

0: Mami, kam pojedeme o víkendu?
1: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
0: Hop a tradá, to zní jako...
1: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
0: A co tam je?
1: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
0: Hopstráda!
1: Hopstráda.cz.
2: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
3: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
4: www.zahradnitrendy.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Radio Kiss počasí.
7: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Nad všemi ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Pak bude moci následovat závěrečné schvalování. Britský ministr obrany John Healey rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Healey oznámil demisi na síti X. Starmer v reakci na to uvedl, že vždy bude dělat, co je potřeba, aby byla Británie v bezpečí. Healeyho rezignace pravděpodobně dále posílí spekulace o tom, že Starmerovy dny ve funkci premiéra jsou sečteny. A teď zpátky domů.
8: Město Písek pokračuje v přípravě jedné z nejvýznamnějších investic do infrastruktury posledních let. Po dokončení dopravního řešení severní části bývalých Žižkových kasáren se nyní zaměřuje na nové dopravní napojení jižní části této lokality, zvané Pražská brána. Z Písku Blanka Holoubková.
7: Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy potvrdil roli favorita v individuálních disciplínách a postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Olympijský šampion obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále zajistil druhý zlatý český medailista z olympijských her v Paříži Josef Dostál. Do boje o medaile se z českých reprezentantů kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce a kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce. To byly zprávy a je tady soutěž 7 v 7, poslední v tomto týdnu, tak držím palce.
9: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Rychlá rekapitulace tohoto týdne, kolik jsme rozdali v soutěži 7-7. Pondělí 2000 korun, úterý 7000 korun, středa 5000 korun, čtvrtek 3000 korun a dneska to se necháme překvapit, protože opět je tu připravená naše zprávařka Terka Jandová, která bude házet kostkou.
3: Hezké ráno.
4: Tobě, Terko, děkujeme. Míša stále na Rock for People na festiáku. V pondělí už tady s námi bude, ale jsme rádi, Terko, že můžeš hodit. A jestli bych tě mohl poprosit, hoď 4, víš proč?
3: Ne.
4: Protože bychom to tím pádem zaokrouhlili a od samého začátku bychom mohli říci, jsme rozdali doposud celkem 400 tisíc korun.
3: Wow. A můžu i víc.
4: Klidně i víc. Michal za to bude moc rád, Michal je na telefonu a čeká na to, co padne. Tak tě vítáme, ahoj Michale.
5: Ahoj.
3: Ahoj Michale.
4: Čau. Co pak děláš? Ty jsi takový klidný chlap, čověče.
5: Já jsem v práci a jsem tu sám, takže jsem v pohodě.
4: A můžeme vědět, jaké zaměření práce, co děláš? Takovýhle kliďas?
5: Já jsem úředník.
4: Úředník, ano, to je pravda.
6: Papíry, papíry.
4: To víš, od rána do večera. Michale, takže teď v tuhle chvíli Terka Jandová. Kvůli tobě tady ve studiu. Terko, jakou kosku jsi vybrala na pátek?
3: Vybrala jsem si červenou, jako máš mikinu, svetr.
4: Jo, já takhle, myslím, že vidíš Michala, víš?
3: Michale, co máš na sobě?
5: Fialové tričko.
3: Fialovou kostku nemáme, jasně, takže necháme červenou.
4: Dobře, a jdem na to, Terko, je to na tobě.
3: Tak jdeme na to. 3, 2, 1, házím.
4: Takže v pátek ráno Michalovi můžeme oznámit, že vyhrává... Oh, fakt?
3: Fakt.
4: Bude rád.
3: Bude rád?
4: Protože je tam pětka. Vyhrál z 5000.
5: Super.
4: Tak to je dobrý. Asi to nejde zařídit, že bys to teď zavřel v kanceláři a šel domů, co?
5: To ne, no. To tady
4: vydrž to do odpoledne, víkend bude krásný, bohatší o 5000 korun. Tak jo, měj se moc hezky, Michale. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Ty taky, nachvále.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Moc dobrý týden. Takže do dnešního dne jsme za tento půl rok rozdali 401 000 korun.
3: Krásný.
2: A to jsme teprve v polovině.
0: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: povídáme si tady s Patrikem o tom, jaký asi bude víkend. Ty vyrážíš dneska na svatbu.
1: Ano, kamarádovi, jdu se podívat na svatbu, jaký to bude mít.
0: Tak na Moravě prý je údajně už hezky, říká nám naše posluchačka Míša.
2: Jak je u vás v Praze? U nás na Moravě je nádherně, azuro, svítí sluníčko, takže já doufám, že to vydrží, protože dneska mám v práci krátkou směnu a čeká mě volný víkend, takže pojedeme na zahrádku a budeme pracovat, budeme se smažit, opalovat a užívat si krásného počasí.
1: Až takhle na opalovačku to bude?
0: To si počkejte na příští víkend, to nám zatím meteorologové hlásí 34 stupňů Celsia.
1: A slunečno,
0: wow. Uvidíme. Míšo, víš, proč je na Moravě hezky? Protože tam není Míša Dinhová. Ta je totiž někde u Hradce Králové.
3: Krásné ranko, raní dvojko. Chci se zeptat, Míša vyrazila na Rock for People, že známí jsou tam taky, říkají, že tam prší a že nejspíše bude pršet i zítra i pozítří. Že je tam ta Míša na té motorce,
0: no
3: že
0: to
3: jo?
0: No že jo, že tam je, ale viděli jsme včera storíčko a připadalo mi, že už nad pódiem měli azuro. Jo,
4: občas tam možná sprchne, ale ve výsledku to asi je hezký.
0: To, co mě dostalo v rámci programu dneska na Rock for People, já myslím, že jsou tam fakt jako spíš tvrdší rokoví, jo. Jsou naši jihočeští, hasičtí, božejáci.
5: Jeden mladý cesta.
0: Určitě ne, bohužel na hlavním pódiu. Byť bych to klukům přál, i holkám.
1: Ale to je něco.
4: To je skvělý, já už jsem viděl z minulých ročníků nějaký videa, oni se tam každý rok pozvou někoho takhle jako s dechovkou.
0: Ano.
4: A normálně ty rockeři na to dělají mošpit a jedou tam takhle jako fakt jako mejdan.
0: A teď vám něco musím říct, proč jsem to vlastně zjistil, protože jsem si o božejácích chtěl něco nastudovat, byť už se s nima známe. Já je totiž zítra uvádím na pacovském festivalu taky. Ty jedou, tyjo, dneska Rock for People, zítra Pacov, zámecká zahrada.
4: To je skvělý.
0: To je dobře. Takže víkend si užijte. Kdyby náhodou, když mám teď ještě těch 20 vteřin, jste byli kousek od Prahy u Kamenice, tak dneska odpoledne a večer u fotbalového hřiště velká party, protože přijedou Lunetik, přijede Verona, i Martin Hovorka, i moje maličkost a budeme tam dělat velké duc-duc.
4: Velký mejdánek.
0: Budeme slyšet až na hrad.

0: ještě jeden pozdrav na Moravu.
1: Doufám, že to ta posluchačka s tím počasím na Moravě nezakřikla. My jedeme s Tyrol na Moravu zítra a budeme tam celý týden. Břeclav, Luhačovice a Zábřeh, Festiák.
0: Festiák, Petře, vůbec nevím, co to je za festiák.
2: Zábřežské pivovarské slavnosti, 10 let pivovaru Zábřeh.
0: Ty budeš vypadat, je hezky. To si dopřej, na Moravě hezky, ale na druhé straně republiky je to jinak.
3: Tak když mluvíte o tom Azuru, tak tady na západě leje jak z konve.
0: Tak ať počasí vyjde, ať už budete kdekoliv a jedna velká událost se vlastně děje. Teď tady čtu textovku od Davida. Ahoj, Snowbenka si splnila jeden ze snů. A v sobotu večer jdeme na Evu Farnou do Edenu.
2: Ale počkej, ale ty tam půjdeš taky.
0: Já jsem tam v neděli, Davide, to je škoda. Já jsem se totiž obával, že budu jediný chlap, který jde na Evu Farnou. Tak jsem myslel, Davide, že bychom si tam dali někde bokem pivo spolu. A
2: aspoň ve dvou.
0: Holky nechali vyřádit. Tak ať to stojí za to, Evě moc držíme palce, protože tohle bude snová událost.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně zde 8 na 7 kilometrů, trošku zvolněte, pokud jdete ven z Prahy, máme tu porouchané vozidlo, ale větší komplikace je na D11.
2: Velká hromadná dopravní nehoda na D11 v obou směrech. Je to u Vrbový Lhoty na benzíně, tak si na to dejte pozor.
1: Děkujeme za info.

0: je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
1: Kdo pak to uklidí?
2: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25 letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Radio Kiss počasí.
7: Pátek

0: které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. Dnes vstoupil v platnost migrační pakt Evropské unie. Mezi jeho hlavní cíle patří zrychlení azylových řízení, efektivnější návraty nelegálních migrantů nebo zavedení mechanismu solidarity mezi členskými státy. Ke znění paktu měla výhrady minulá vláda. Ta současná slíbila jeho zrušení. Proti migračním pravidlům se staví i další evropské vlády. Silně se ozývá například Varšava. Sport. Tenista Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezóny. Ve Stuttgartu otočil duel s Australanem Duckworthem a po vítězství 6-7, 6-4 a 7-6 postoupil do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi také do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu porazila Belgičanku Van de Winkelovou 6-1 a 6-4. To byly nejnovější zprávy, hezké ráno.
1: Za chvilku nás čeká velká rekapitulace pořadu Lepší než originál.
2: Teď 90. Alexia na rádiu Kiss.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Music Play. Lepší než originál.
1: Pátek co pátek představujeme nové písně v podání nás, moderátorů, hostů a tak dále. Vy nám držíte palce, no, ne úplně všichni.
2: No, to je pravda, občas se to na tom hlasování promítne.
1: Na druhou stranu mi přijde, že nám teda spíš fandíte, než nefandíte, jo? A někdy nám jako dáváte ty body až moc zadarmo, bych řekl.
2: Já si myslím, že kysáci nám převážná většina fandí, ale ano. Pak se najdou takový ty, kteří a já jim to naschval osolím.
1: A just, takže my jdeme do finále, kysáci, s tímhle pořadem. 26. června v pátek, takže za 2 týdny vám představíme poslední píseň a bude společná. Bude to společná píseň Raní trojky. Zdravíme tímto tady i za Míšu, která je i dneska na festiáku, v pondělí už tady zpátky bude. No a my jsme tu píseň nahráli a v pondělí, jenom jako zákulisní informace, se má rozhodnout o tom, jestli to opravdu půjde a budeme na ní dál makat, anebo to stornujem a budeme muset najít něco jiného.
2: A vlastně to bylo poprvé, kdy jsme byli všichni tři společně v tomto studiu a nahrávali jsme nějakou píseň a musím říct, Romane, já jsem se

0: teda zapotil, myslím, že ty taky, teda to bylo teda...
1: Šílený! Fuh. Tuhle píseň vybrala Míša Dinhová, ona jak je profík zpěvačka, tak to má jednodušší, ale samozřejmě zvládla. Myslela na nás, jo. Takže držte palce. Proto dneska nebudeme představovat nový song, máme toho teď plné ruce práce, hlavně Honza, aby nám s tím pomohl, ale budeme rekapitulovat. To nejlepší z pořadu, lepší než originál. A vzpomínat na to, jaký to bylo, když to začalo před rokem. A začala Míša Dinhová s tímhle songem.

0: Míša Dinhová s písní You're Still The One, vůbec první výkon v rubrice Lepší než originál, a Míše se to tenkrát moc povedlo, získala 97%.
1: Pamatuješ, to byla ta chvíle, kdy jsme si uvědomili, že jsme udělali chybu, že jsme do něčeho takového šli a hlavně Míšu dali jako první.
0: My jsme na to koukali s otevřenou pusou a říkali jsme si, jak jako teď máme my dva zpívat.
1: Ale na rovinu, u tebe jsem si říkal, že si asi taky Patriku musel nějak, nevím, spadnout z pódia na hlavu nebo...
0: Proč?
1: No, jako vibraci Rammsteiny.
0: Jo, to je pravda.
1: A víš, jak jsi to zabil?
0: Nakonec se to asi povedlo, no.
1: Kolik procent? Schválně si vzpomeneš, si dostal.
0: Já mám pocit, že tam bylo 80 něco, 5.
1: 93.
0: Oho, dobrý.
1: Ty jsi to totálně spořil.

Du hast mich. Du hast mich.

0: řadu lepší než originál. Tyjo, Rammsteini, Duhast, tohle bylo krásný.
1: Moc krát děkuju, pamatuju si, jak jsem to zpíval i živě kousíček v O2 aréně na naší akci a už to nikdy neudělám, to byl takový nervy.
0: Na to ti můžu podat ruku, to fakt nebyl dobrý nápad.
1: Ačkoliv to bylo třeba 30 vteřin, tak to nezapomenu nikdy. Nicméně následuje nejúspěšnější hit této rubriky, miliony streamů průřezem všech sociálních sítí, jedna z nejhranějších písní v juboxech Rádia Kiss a píseň, která tady tomu odstřelila veškeré zábrany, dámy a pánové, Roman Anděl a jeho Ludovecka.
2: Lepší než originál.
3: Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst ho.

0: Kravecká na Kisu.
1: Tak to je rekapitulace pořadu Lepší než originál. Budeme v tom pokračovat, protože vám chceme pustit toho, kdo je díky vám, vašim hlasům, absolutně nejlepší. I společně s Magdou, takže teď už hodně napovídám. No dobře, no, DJ Basslicker.
2: Já byl nejvíc.
1: A zároveň vám taky pustíme to, co se tady odehrálo v minulých měsících. Rubrika Horší než originál.
2: Úplný opak toho, jak to mělo vypadat.
1: Za chvilku.

0: aplikaci Rádia Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Vracíme se do pořadu lepší než originál. Jenom Magda Bronková, naše odpolední moderátorka a DJ Basslicker, získali 98% v tomto pořadu.
1: DJ Basslicker, Step on the Ground, pojďte si vaši kaposle.

0: Vaškovi to sedlo jako zadek na hrnec a navíc i Italo Brothers samotní ho chválili, že to fakt je lepší než originál.
1: Nekecej.
0: A to není raní kachna, takže Vašku, klobouk dolů, díky, že jsi vstoupil do tohoto pořadu, který dneska rekapitulujeme, protože se těšíme na 26. června. Raní Kiss, raní trojka vám představí na závěr této rubriky společný song a já si troufám říci, že to bude prvně, co dáme 100%.
1: Já si to troufám říci také, protože tohle nic nepřekoná.
0: Uvidíme, ale teď otočíme list, protože půjdeme úplně na druhou stranu tohoto pořadu.
1: Radek se Soňou si totiž dali za úkol, že zaspívají píseň opačně, a to hůř než originál. A vybrali si legendu všech legend, a to André Bocelliho Conte Partiro.
2: Horší než originál.
0: Omlouváme se všem, co mají hudební sluch.
1: Budem to dávat celý tu písničku.
0: No, asi musíme, no, když rekapitulujeme.
1: Jo.
0: Dá se tato píseň zaspívat opravdu hůř než originál?

je finále. Ale ještě zlatý hřeb této písně. Radku, Soni, pojďte!

0: spláchlo, to spláchlo, to, to je prostě tečka nejlepší.
1: Ten žbodůník tam poslední.
0: No ty se moc nesmíj, Patriku.
1: Proč?
0: Jsi taky moc nenadřel.
1: Kdy? To bylo těžký, jak blázen, co blbneš.
0: No. Kolikrát si řekl tequila?
1: Asi čtyřikrát.
0: A možná

0: Snažím najít, jestli mám někde uloženo, kolik zda to dostal procent.
1: Myslím, že 70.
0: 84, kamaráde.
1: Děkuju moc za takovou blbost.
2: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Mario, problémy na D7.
3: Čágu Kysáci, jedna dopravní dálnice D7, směr Chomutov. V tom zúžení je vymlácený jeden kanál, takže jsou kolony jak od Chomutova, tak i od Prahy.
0: Honzo?
4: Dejte si pozor, na trase Pohořelice Znojmo před Miroslaví kamionu vybuchla pneumatika, je to tam rozházený po celý silnici. Do toho nevletíte.
0: Jak píše Libor, od Hodkovic směr Praha je za zatáčkou kamion v příkopu. Zatím tam stojí nějaký technický auto, ale pravděpodobně nastanou kolony při vytahování tohoto kolosu. Navíc čerstvá nehoda, Nový Jičín, ulice Palackého, s tím taky počítejte.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Tak to je teda bomba!
3: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
4: www.elvaprofi.cz.
3: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Rádio Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Češi podle průzkumu vyráží čím dál častěji do exotických destinací, ale zdravotní rizika, která je můžou na takových cestách potkat, přitom podceňují. Očkování nebo preventivní konzultaci s odborníkem absolvuje před dovolenou jen 7% z nás a podle lékařů tak přibývá případů, kdy se cestovatelé do Česka vracejí s nebezpečnými nemocemi. Švédská vláda ustupuje od svého plánu snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Oznámil to švédský ministr spravedlnosti. Uvedl, že návrh nemá dostatečnou podporu v parlamentu. Proto vláda připraví nový návrh, který hranici sníží na 14 let. A teď zpátky domů.
8: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
7: Sport. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Důležitou roli ve čtvrtečním utkání sehrál ruský útočník Hurricanes Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní Kiss.
9: Dělá ti dobře pocit husí kůže?
10: O to víš, že jo?
9: Tak za chvilku ji dostaneš i s posluchači. Něco uslyšíte.
6: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Dnes ve 4 hodiny ráno našeho času odehrála česká fotbalová reprezentace svůj první zápas na šampionátu v Mexiku a bohužel to nedopadlo podle našich představ. Jižní Korea bere vítězství 2-1 a pokud byste chtěli fotbálek dále dneska sledovat, od 9 večer své síly poměří Kanada versus Bosna a Hercegovina.
1: Našemu týmu budeme fandit ve čtvrtek.
0: Ano, v 18 hodin.
1: V 18 hodin proti jaru, ale teď tu máme jednu aktuálku a děkujeme Vláďovi za připomenutí, protože tohle je fakt hezký. Včera při slavnostním zahájení mistrovství světa ve fotbale zazněla úplně nová hymna šampionátu DNA, tedy More Than A Game. Spojil se v ní slavný italský tenor Andrea Bocelli s producentem Davidem Guettou a dalšími interprety z různých koutů světa. Název skladby odkazuje na myšlenku, že fotbal je pro miliony fanoušků součástí jejich DNA. Zkrátka, že to je víc než hra. A ten single je tady,
2: zní to pěkně.
1: Spoustu lidí psalo teď v komentářích, že z toho mají husí kůži.

0: Láska na první poslech.
1: Krásná písnička.
0: To se povedlo. DNA. Tak naši kluci fotbaloví bohužel dneska nevyhráli, ale tak ve čtvrtek budeme zase držet palce. Někdo jiný se bude radovat z výhry. A to někdo z posluchačů KISu, jakože jich je hodně, co se snaží vyhrát ten nový nadupaný mobil.
1: Přes 6000 komentářů u soutěže.
0: Na Facebooku Rádia KIS soutěžíme s mobil pohotovostí o Xiaomi 17T Pro. A pozor, když si u mobil pohotovosti vyberete tento nabušený mobil, který dneska odpoledne někdo z posluchačů KISu vyhraje, tak za pouhé napsání recenze můžete získat elektrokoloběžku v hodnotě 7000 korun úplně zadarmo.
1: Pokud jste se do soutěže ještě nezapojili, můžete do 18. hodiny dneska.
2: Rádio KIS.

0: Období brigád pomalu začíná a víme, že v České republice už v pohodě můžeme od 14 let. Tvá nejlepší brigáda, na kterou si vzpomenej, studentská?
1: Já měl jenom jednu a tu samotnou, já pracoval ve skladu a byl jsem naprosto spokojený.
0: Hezky. Mám tady výčet, jak to vlastně jako žebříček, páté místo IT a doručování, takže, a to mě překvapilo, testování aplikací.
2: Jako
0: super, nebo správa sociálních sítí.
1: Ty jo, na brigádu.
2: Super.
0: Čtvrté místo, administrativa a zákaznický servis, takže si představte recepci, zákaznický linky, kancelářská výpomoc.
1: Papírování nějaký, jasně.
0: Třetí místo, logika, gastronomie, obsluha restaurací, brigády ve stáncích se zmrzlinou, hotely, kempy, festivaly, čišníci, servírky.
1: Loupání brambor a tak dále.
0: Logistika a sklady na druhém místě, takže skladníci, balení zásilek, třídění zboží a podobně.
1: Jo, znám.
0: A první místo, obchod a služby všeobecně, takže pokladní.
1: Pokladní na brigádě?
0: Jo.
1: Tyjo.
0: To taky potom potkáš dost mladý lidi, když seš někde supermarketu a jedou za pokladnou.
1: Takhle, jasně, rozumím.
0: Nebo doplňování zboží, to jsem dělal já jsem vyplňoval regály. Lidi, já byl vždycky naštvaný, když jsem takhle vyrovnal ty kečupy v tom regálu a vy jste přišli a ten kečup jste mi tam z toho vyndali.
1: To je divný, Romane,
0: tak
1: fakt.
0: Tak jsem tam měl zub a já to chtěl mít zarovnaný vždycky všechno. Prodejci v obchodních řetězcích, promotéři a hostesky, to je taky pravda, jak jsou festáky, tak jsou zapotřebí mladí lidi, co potom takhle prodávají různě pivko.
1: Ale když se to je jakoby spolehlivá hosteska, tak myslím, že ta si vydělá jako spoustu peněz.
0: Jo. Nejžádanější brigádou letošního léta, ale tou novinkou je nejvíc čekatele ve frontě. Student za tebe vystojí frontu na úřadě. A nebo pokud chceš čekatele ve frontě, máš firmu, si představ, Patriku, nebo nějaký obchod.
1: Jasně.
0: A na sociálních sítích chceš, aby to vypadalo, že ti tam chodí hodně lidí. Takže si pozveš tyhle studenty, zaplatíš je, oni dělají jakoby fiktivní DAF.
1: Kompars?
0: Ano, přesně tak, před tvou prodejnou a pak se ty fotky dávají na sociální sítě. Je tady doslova do písmene psáno, hodinová sazba až 250 korun na hodinu.
1: To dobrý.
0: Příplatek za déšť 50 korun, pokud stojí v dešti. A pokud budeš předstírat nadšení z toho, že si tam ten produkt v té prodejně kupuješ, příplatek dalších 100 korun.
1: Jestli je tady nějaký takovýhle brigádník, já potřebuji zajít na poštu a vůbec se mi tam nechce.
3: Radio Kick.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hlasovka od Honzy.
2: Dejte si pozor na trase Pohořelice Znojmo. Před Miroslaví kamionu vybuchla pneumatika. Je to tam rozházený po celé silnici. Do toho nevletíte.
1: Lucka se asi styděla na nás mluvit, tak nám to napsala textově. Píše, kdo jedete v Sokolově přes centrum města, vyhněte se silnici kolem obchodního domu Uralo, jsou tady 3 auta v sobě. Připomínáme nehodu na dálnici D1, je to ve směru z Brna do Ostravy na 337. kilometru.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč já mám rádiolky srát. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
1: Díky apce Rádia Kiss.
2: Nahrávej vzkazy
1: a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Radio Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Pacientů s alopecí, tedy onemocněním, při kterém lidé ztrácí vlasy, ochlupení a často i řasy a obočí, přibývá. Typů alopecie je několik. Problém je ale v tom, že systém nemoc často vnímá jako pouhý estetický problém. Pojišťovny tak její léčbu hradí jen velmi omezeně. Americká firma, která v italském Miláně staví pro Washington nový konzulát za více než 7 miliard korun, údajně vykořisťovala své pracovníky. Zahraniční dělníci, kterým slibovali 50 tisíc měsíčně, měli podle svých slov dostávat asi 40 korun za hodinu. Kauzu vyšetřuje italské státní zastupitelství.
1: Sport.
7: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Tolik zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: letíme spolu do víkendu.
1: Kiss Active Weekend.
0: Zmiňovali jsme tady, kde budeme, nebudeme, Rock for People a tak dále. Dneska Kamenice u Prahy, Lunatic, Verona, těšíme se. No a do toho si Klárka řekla, že by taky něco mohla poslat.
2: Ahoj, kisáci. Tak když tady hlásíte takovýhle krásný akcičky, tak já bych ještě chtěla říct, že město Příbram má hornické slavnosti. Je připravený krásný program, nějaký průvod a tak podobně, mohlo by to být moc hezký, tak když budete chtít, přijďte se podívat na hornické slavnosti do Příbramy o víkendu. Mějte se hezky, papá.
0: Troufám si říci, že to bude hodně po celé České republice, hlavně jak nám přeje počasí. Když budete nahrávat jako Klára hlasovku, nezapomeňte v aplikaci kliknout na tlačítko Kiss Active Weekend a my hned budeme vědět.
3: Zároveň bych vás taky pozval do Brna, kde se bude konat dny dopravní nostalgie, takže samý starý auta dopravní a takhle, bude to moc pěkná akce.
0: Ať už cokoliv, my se tomu o víkendu tady na Kissu budeme věnovat.

0: Můžem ti položit, Patriku, jednu takovou osobní otázku tady ve vysílání.
1: Takže seš to ty, Romane, tak můžeš.
0: Jak seš na tom s penězma, Patriku?
1: Tak jako, není to nejhorší a mohlo by být i líp.
0: No a vidím, jak ti to tady lítá před tou svatbou, víš?
1: No právě.
0: Ježiš, 10 000 za výzdobu.
1: No.
0: Ne, 10, 15, ne 15, 20.
1: No, lítá to furt nahoru.
0: No jo, tak chce to strejdu.
1: Jakýho?
0: Ilona Maska.
1: No tak ten by se hodil.
0: Teď je momentálně v tyto hodiny a dny na dosah historickému milníku.
1: Jakýmu?
0: Díky rekordnímu vstupu SpaceX na burzu se může stát vůbec prvním dolarovým bilionářem.
1: Cože?
0: Na světě.
1: Wow.
0: Takže ne milionář, majetek alespoň 1 000 000 dolarů. Pokud to říkám dobře, ne miliardář, to je alespoň 1 000 000 000.
1: Mm-hmm, ještě víc.
0: Ale bilionář.
1: Co s tím bude dělat?
0: Což je 1 000 000 000 dolarů.
1: No jasně.
0: To přesto s tím bude dělat?
1: Ten si může tu Ameriku koupit.
0: Ty jo. On si nemusí dávat 20, ale 25 deka vlašáků klidně.
1: On si může koupit klidně 8 rohlíků a ne 4. on si může dát i ten nějaký dobrý steak v restauraci.
0: A ne 10, ale 12 si k tomu koupí. Bake jeden.

0: aplikaci Rádia Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Je čas.
1: Kač.
0: 210.
1: 323.
0: Zavolejte do raní kachny.

0: už budeme znát majitele dovolené v Salzbursku na jeden týden pro dvě osoby v hotýlku s polopenzí, s kartou, díky které si budete výlety užívat zadarmo. Takže nezapomeňte na webu Wildkogel Areny najít heslo pátečního dne. Ale teď...
1: Kachna ranního kysu.
2: Teď musíme vyhodnotit ranní kachnu, a to s naším posluchačem Láďou. Láďo, dobré ráno.
0: Vítáme tě.
3: Dobrý ráno, čau.
0: Dobré ránko, jenom abysme věděli, kam máš namířeno, jak daleko seš.
3: Teď to tady umíte, že...
0: A počásko dobrý, drží to zatím? To je super, víkend před námi a teď ti možná pošleme rádiový balíček, jenom potřebujeme vědět, co podle tebe dneska nebyla pravda.
3: No, podle mě to bylo, jak říkal ty Romane, že budou ty brigády na ty fronty.
0: Ano, že když chceš, aby za tebe někdo vystál frontu na úřadě, nebo cokoliv jiného, tak si objednáš brigádníka, to ti přijde nereálný?
3: No, nebylo by to možná špatný, ale asi je to blbost.
0: Vy, 250 Kč na hodinu, hele.
2: Ale to je dobrý, na tu poště musíš strávit takovýho času občas, že ono ten bacha. Brigádník by se hodil.
0: Patriku, ty už to taky víš, ale na poště je online systém a můžeš se dopředu zarezervovat,
2: jo.
0: Já vím, no Láďo, máš pravdu, je to samozřejmě raní kachna. Hleď. Ale jenom zazpomínej, co byla tvoje nejlepší studentská brigáda?
3: Jo, já jsem na brigády tady nechodil, nebo chodil na JZD ještě.
0: JZD?
3: Hodně.
0: No jasně, i to. Nebo si teď kysáci řekli, no jo, měl bohatý rodiče, nemusel na brigádu. Heleď, ať tě to v práci dneska baví. Posíláme rádiový balíček a zas někdy na kysu. Měj se, Láďo.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Dvě nejaktuálnější nehody, jedna v Karlových Varech v ulici Západní a druhá v Praze v ulici Novodvorská. Tak pátek začíná.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
1: Tak to je teda bomba!
0: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
2: www.elvaprofi.cz
0: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
6: Rádio KISS počasí.
7: Venku dnes převládá zatažená až oblačná obloha, místy s přeháníkami, na východě je zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 17, na východě až na 20 stupňů.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Při cestování s dětmi v autě se lidé podle policistů stále dopouštějí závažných chyb. Používají nevyhovující autosedačky, děti připoutávají nesprávně a v některých případech je nepřipoutávají vůbec. Tým silniční bezpečnosti, složený z policistů a dopravních odborníků, proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat. Jihokorejský soud uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pyongyangem s cílem zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. A teď zpátky domů.
8: Město Písek pokračuje v přípravě jedné z nejvýznamnějších investic do infrastruktury posledních let. Po dokončení dopravního řešení severní části bývalých Žižkových kasáren se nyní zaměřuje na nové dopravní napojení jižní části této lokality, zvané Pražská brána. Z Písku Blanka Holoubková.
7: Sport. Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. V horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin. V neděli bude dalším soupeřem týmu Jiřího Nováka Dánsko. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KISS s Romanem a Patrikem.
9: Páteční dopoledne je tady!
10: Poslední bez Míši, která se k nám po víkendu do ranní trojky připojí.
9: Tak hezké dopo.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
11: Be happy. Skapadabadu, pindu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dib

0: Jste u telefonu, kysáci, nebo u počítače? Hledáme poslední heslo dne, které je napsané na webu Wildkogl Areny.
1: Jede se do Salzburska. Na celý jeden týden máme pro vás i ubytování, polopenzi, všechno možné. Jenom musíte najít heslo na Wildkogl Areně. Pokud si říkáte, že toto tam ty kluci říkají, jak to mám napsat, buď to zkuste hodit do vyhledávače, anebo se proklikejte přes webkys.cz a napovím, že když půjdete přes náš web, tak vás to odkáže přímo na místo, kde to heslo je a obsahuje číslovku. Velká nápověda, jo?
2: Dobře.
1: Číslovku. Poslední heslo tohoto týdne.
0: Jakmile tady to heslo najdete a zavoláte nám ho po výherním signálu, krásná letní dovolená je vaše. Radio Kiss.

0: Meteorologové zveřejnili první předpověď počasí na prázdniny.
1: Ale tak jak bude? Bude krásně?
0: Sedíš?
1: No.
0: Letní prázdniny 2026 budou delší, než jsou Češi zvyklí, protože nezačínají až v červenci, ale odstartují už v sobotu 27. června.
1: Ne.
0: Co ti tady ten den připomíná?
1: Ne, to je den mojí svatby, ano. Já to asi ani nechci slyšet.
0: Školáci dostanou vysvědčení totiž v pátek 26.
1: Ano, jo.
0: A už 27. ofiko začnou si užívat. A právě v tomto období, na které se lidé nejvíce upínají s plánováním prvních letních cest, dojde...
1: No.
0: K citelnému ochlazení.
1: To si děláš srandu.
0: Píšou, jo. Aktuální dlouhodobá předpověď počasí ukazuje, že kolísavý ráz teplot, který v Česku panuje v posledních týdnech, hned tak neskončí. Zatímco v polovině června půjdou teploty nahoru a počasí nás ještě stihne nalákat na příjemné letní dny, v závěru tohoto měsíce přijde zlom.
1: Vždyť všude psali, jak má být teplý konec června.
0: Ne, hele, to jsou jenom teploty. Hlavně, aby nepršelo, Patriku.
1: Počkej, koukám na to.
0: Jenom teploty. 20. Jestli bude 20, je to dobrý, my přece nepotřebujeme 30 stupňů.
1: Jo, to jo, ale nechci, aby pršelo. Schválně, jo, tady nějaký...
0: No, ale oni se baví o teplotách. Ne o tom, jako že by mělo lejt a tak dále.
1: Ale 27. teď tady akorát je 24 stupňů, no, polojasno. To mi stačí.
0: Značka ideál, jinak všeobecně tedy meteorologové tvrdí a pamatujte si to, kysáci, oni se seknou snad v 90% případů, mi přijde, že bude podprůměrné léto. Mm. Pamatuju, jak nám říkali jednou, že zima bude hrozná, ono bylo spoustu sněhu, pak ano. Zase, že sněhu bude hodně, on žádný nebyl. Berte to s rezervou, to se přece nedá říct, jak bude za měsíc.
1: Pro mě za mě, ať klidně hlásej, že bude pršet, ale ať to nevíde, ať je hezky.
0: Zasloužíme si to.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju!
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Best of Milan. Best of Milan.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS.

0: Beautiful.
1: Soutěž Rádia Kiss a letní pobyt ve Velkoodle aréně. Volejte studio 210 323 323.
2: Barbra Streisand.

0: soutěž Rádia Kiss o letní pobyt ve Wilkodl Aréně.
1: Rozdáváme poslední voucher na nádhernou letní dovolenou do oblasti Salzburska, konkrétně do Wilkodl Arény, kde si nejenom odpočinete, ale zároveň si zajdete i na nějakou tuturu.
2: Wilkodl Arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu na vás čeká spoustu tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a dechberoucí výhledy na 3000 vrcholy.
1: Možná tady ty výhledy zažije taky naše posluchačka Iveta, která se dovolala. Ivet, ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahojky.
1: Ivet, byla jsi už někdy takhle v Salzburgu na dovolený?
4: Byla, přiznám se, byla.
1: A hezký, líbilo se ti?
4: Je to tam nádherné.
1: Skvělý. Ivet, hele, možná další dovolenou v Salzburgu dostaneš, pokud nám řekneš, jaké je heslo dne.
4: Tak. Herní heslo zní 60 zážitků.
2: Jak máš takovou radost v hlase, jak to říkáš, 60 zážitků? 60 zážitků, jo. Je to červeně vyznačeno na webu?
4: Ano.
2: Je, jo. A je to web Wilkodl Arény?
4: Ano.
2: No tak v tom případě
1: je
2: to pořádku.
1: Tvoje!
2: Ano. Totiž k ubytování získáváš ještě tuhle letní kartu, ve které máš v ceně zhruba těch 60 zážitků, 60 atrakcí, lanovky, muzea, koupaliště a mnoho dalších krásných výletních cílů. Takže ty teď můžeš mít ten nejhezčí pocit toho těšení se na to, že pojedete do Salzburska, tak si to za nás všechny moc užij.
4: Děkuju moc.
1: Ivetko, měj se krásně.
2: Ahoj.
4: Mějte se, ahojky.
5: Wilkodl Arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wilkodl Aréna.

0: Víkend je před námi, sice se teď budeme loučit, ale my vlastně vyrážíme za vámi. Zítra v Pacově festival, budu se na vás těšit, kysáci, dneska Kamenice s Martinem Hovorkou, ne Martinem Hájkem, a s lunetikama
1: no, opatrně,
0: s Veronou. Moc se těšíme. Ahoj Martine.
2: Ahoj,
0: čau.
2: Nazar, čau nazar. Martias, prosím vás, Romane,
0: ano.
2: Tady ty soukromé věci s posluchačem, a já tady vidím, že tady máš připraveného Petra, že tě zdraví do Kamenice a takhle, v kolik, co blabla.
0: Jo, počkej, to jsem nemusel jako sebe pouštět, nebo?
2: Ne?
0: Jo?
2: Jo?
0: Jo?
2: Tak já nevím, jestli to chceš řešit.
0: No. Co tam je přesně?
3: Romane, v kolik tam vlastně dorazíš? Nejdřív tam budeš ty nebo i Martin? Já přemýšlím, jako v kolik tam dorazíme, víš? Já musím ještě odvíz kluka právě jako k mamce na víkend, takže uvidím. Ale já si myslím, že tam budeme tak, já nevím, v 7 nebo do 8, no, tak uvidíme.
2: Kluci, soukromí záležitosti jsou od toho, že se řeší soukromí, ne veřejně.
0: Já Petrovi napíšu,
2: no,
0: teda.
2: Dobře, dobře.
1: Jo, ale tak co, zase vládneš mikrofonem, tak se toho neboj, věřit si to, ne?
0: Počkej, tebe se to taky týká. No. Já nevím, mě volal Vláďa, organizátor velkého koncertu s Michalem Davidem v Lokti,
1: no.
0: Abych tobě řekl, aby ty si posluchačům řekl,
2: je marný.
0: Jestli to říkám dobře, že to je přeložené z dneška v Lokti na neděli.
1: No, udělal si teď v tom trošku mrdíček.
0: Co jsi to řekl za slovo?
1: To mrdníček. Jako nepořádek.
0: No to se neříká, ale...
1: Neříká se mrdníček.
0: Tak
1: já nebudu říkat mrdníček,
0: takže,
1: jo?
0: Takže, prosím tě, je to, není to dneska?
1: Není to dneska, ale je to z důvodu toho počasí špatného. Je to přeloženo na neděli, na stejnou hodinu.
0: Jo, vy jste bábovky takovýhle, jo?
1: No, já ne,
2: trošku
1: Vláďa.
2: Ještě vidět
1: Vláďo,
2: na jednom,
1: zdravíme tě, jsi bábovka.
0: My v Kamenici za každého počasí dneska, ano. A Martin tady v neděli v Lokti.
2: Kysáci, když si tady Martin s Romanem vyřizují takovýhle akce, tak já vám jenom popřu hezký víkend.
0: No, tak v pondělí se vidíme.
1: Jo, tak jo.

0: na Kissu a příští hodině třeba Takabro anebo Kygo.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Přestože je pátek, čekal jsem, že to teda bude silnější, hlavně z vaší strany, co se týče APEC a vzkazů o dopravních nehodách a dopravních komplikacích, tak tady mám zatím jenom jednu od sebe a to je v ulici Barandovský most v Praze. Čekejte nehodu osobního auta, nákladního a osobního auta. Jděte opatrně a šťastnou cestu.

0: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Rádio Kiss počasí.
7: Venku dnes převládá zatažená až oblačná obloha, místy s přeháňkami, na východě je zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 17, na východě až na 20 stupňů.
6: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Každé třetí jablko v českém obchodě je polské a nejde jen o jablka. Česká ovocnářství mizí z krajiny rychlostí, která překvapuje i odborníky. Za posledních 8 let ubylo zhruba 7 000 hektarů sadů, tedy plocha odpovídající přibližně 10 000 fotbalových hřišť. Národní úřad pro oceán a atmosféru oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Letos se rozvíjí mimořádně rychle. Potvrzují to rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. A teď zpátky domů.
8: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky i herci. Letos přehlídka rozšířila program také pro seniory.
7: Sport. Útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Ruský hokejista, který byl mezi trojicí finalistů po třetí v řadě, se prestižně ocenění dočkal znovu po 7 letech. Tolik nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední Kiss.
9: A s dopoledním Kissem tento týden naposledy je tady Martin Hájek až do 14 hodin společně a za chvíli vykopneme dnešní dopolední téma.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: dopolední téma za balíček. Ano, i dnes pro vás budu mít balíček za vaši nejzajímavější hlasovku. A já jsem ráno poslouchal kluky, který tady v raním kysu probírali mikrospánek a vaše tipy na to, jak tomu zamezit a tak dále. Mně napadla taková věc, spánek je totiž samozřejmě velmi zdravý, samozřejmě strávíme, mimochodem nevím, jestli to víte, ale podle nějakých studií vyšlo, že spíme 30 let svého života. To znamená, pokud je vám 30, tak jste doteďka spali a teprve teď začínáte žít. Je to 30 let strávíme prostě spánkem, takže když by se člověk dožil 60 let, no tak to má půlku života vlastně. A já jsem si říkal, když mluvíme o spánku, tak pojďme mluvit dneska i o snech. Schválně mi namluvte nějakou vaší noční můru, nebo nebudeme tomu říkat noční můra, budeme tomu říkat sen, který se vám třeba opakuje. Jo, může to být i něco pěkného, nemusí to být špatný, proto z toho mažu tu noční můru. Takže sen, který se vám nejčastěji opakuje, něco, co se vám zdá, pořád okolo, a vy si to třeba neumíte vysvětlit, jo, nebo občas se vám to zdá, ale víte, že to je nejčastější téma vašich snů, schválně, to by mě zajímalo. Já vám taky pak můžu prozradit, co se mi zdá pořád okolo. Jsou to strašné věci někdy, takže musím trošku pak přemýšlet nad tím, jakým způsobem vám to řeknu, jakým způsobem to tady budu prezentovat. Takže váš nejčastější sen. Posílejte apky a ta nejzajímavější získá zmíněný, respektive její autor zmíněný balíček Rádia Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: koulovaná Smiley Cyrus. Takže posloucháte Radio Kiss a my jdeme na první vaše hlasovky, respektive si tady pustíme první kousky dnešního dopoledního tématu. Když jsem se vás zeptal, jaký sen, jaký druh snu nebo obsah snu se vám zdá nejčastěji? Začíná Danča.
1: Ahoj, tak já si pamatuju, že když jsem byla malá, tak jsem mi pořád opakoval jeden sen a bylo to o tom, že jsem byla na půdě a naháněly mě obrovský špagety, který když mě chytli, tak mě začaly obtáčet a pozvolna dusit. Absolutně nechápu, co tenhle sen znamenal, ale zdálo se mi to opravdu často a pak tak, jak to přišlo, tak to odešlo. No. A vždycky jsem se probrala tím, že ty špagety mě jako už jako udusily. No.
0: Dančo, nebudeš se zlobit, když se trošku zasměju, protože je to už jako začali jsme bizárem vlastně, v podstatě je to trošku bizární, jako vidět špagety ve snu, který se tě snaží udusit, to musel být obří teda špagety, že? Nebo ty si se zmenšila. Michal.
2: Nazdárek, tak sen, co se mi občas opakuje, tak bývá, že jsem v práci, že normálně ten kamion řídím i v noci, že nestíhám nákladky, nestíhám časy, skladník, že mě zadírá, prostě furt, prostě v robotě, takže ty se ráno vstaneš a ty si tak zbytý, že občas fakt přemýšlím, že to do toho výkazu napíšu aspoň 5-6 hodin, že jsem pracoval i v noci. Měj se, čau Michal.
0: Díky Michale, Verča.
3: Ahoj Martine, nejvíc mám sny o tom, že někdo ubližuje mým dětem nebo mýmu manželovi. Bohužel nevím, proč to tak je, radši bych měla hezčí sny, občas jsou, ale tady ty jsou nejčastější. Nevím, proč to je, nebo jestli je tolik miluju, záleží mi na nich a prostě nechci o ně přijít, netuším.
0: Takhle, když se tomu snu, pak který se vám třeba opakuje, můžete zasmát, tak je to samozřejmě fajn situace. Horší je pak, když se zbudíte a je to jako nepříjemný. A teď celý den vlastně jste trošku v takový tenzi, že pořád přemýšlíte nad tím, že to bylo jako nepříjemný, to, co se vám zdálo. Takže já to samozřejmě chápu, svým snům se občas směju, ale taky se stane, že se probudím a není to úplně pěkný. Zajímá mě, co se vám zdá nejčastěji. Za balíček Rádia Kiss. Rádio Kiss.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůnček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stal za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: Na KISu za balíček Rádia KIS, kdy se vás ptám, který z vašich snů se vám zdá nejčastěji. Jaký to je? Romana!
1: Když jsem byla malá, tak se mi zdálo, že mě normálně zavalujou peřiny, takové ty staré duchny, a utíkají za mnou. Pořád se na mě lepí. Pamatuju si, že když jsem spala na chatě, tak jsem se normálně probudila a utíkala jsem z té chaty ven k sousedům, kde byly naši, a ty duchny normálně byly za mnou a snažili se mě úplně pohltit.
0: Štěpán.
2: Mně se teda nic nezdá, ale vždycky se takhle 3. ráno probudím úplně celý spocený, kdybych měl velkou pardubickou.
0: No, tak to se ti možná něco zdá. A bacha, mám tam jednu takovou, takový zjištění si představte, že člověku se prý údajně vždycky něco zdá, ale nepamatuje si to. To znamená, Štěpáne, je to tak, že se ti to zdá, ty se zbudíš spocený, protože tam něco proběhlo, ale ty to nevíš. Už si to nepamatuješ. A prý, když se ráno podíváte do světla, takže to zapomenete, ten sen. To znamená, první, nedívejte se z okna, jaký je venku počasí. Davide!
3: No čau, hele, zdálo se mě to asi dvakrát. No, byl jsem s váma na Kiss Party, chtěl jsem se s váma pozdravit a pokaždý jsem upadl do kaluže. A to by mě bylo tak trapně, že jsem vždycky musel jít pryč. Mějte se, čau.
0: Otázkou je, byl jsi někdy na Kiss Party za náma? Víš, že třeba člověk někdy jako pod tíhou nánosu, únavy společenské, víš, jak to myslím, prostě dáš si pár kalíšků, pak skutečně upadneš jako do kaluže někam a nakonec si to nepamatuješ ve finále a teď už se ti o tom jenom zdá. Pikachu?
4: Mně se každý všední den zdá, že zvoní budík a pak se zbudím a on zvoní. Hrozná noční můra.
0: Jo, to mám taky. Jdeme do finále, za chvilku dva kousky Ice MC, Gabriella a jdeme na to.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: tématu za balíček Rádia Kiss, kdy jsem se vás ptal, který sen se vám zdá nejčastěji. Veronika.
1: Mně se často zdá, že padám někam po zádech a teď vidím před očima, jak se jako vzdaluje ten svět nade mnou někam do prázdna, jakože letím a teď vidím šílum a z toho se většinou spotím úplně spocená.
0: No a hlavně se říká, že kdyby se člověk při takovémhle snu neprobudil, takže vlastně umře. To znamená, jako to, když se to jako nedokončí, nestane se to, tak je to jako v pořádku. Alena.
2: Marťo, tak mě teda osobně se jako dítěti nejvíce zdálo, že mi padají zuby. Prostě vypadnou mi jeden zub, jo. Pak druhý, třetí, čtvrtý a najednou jsem byla bez zuba. A vždycky, když jsem se ráno probudila, tak jsem si zhruzou kontrolovala, jestli mám všechny zuby. Proč se mi to zdálo, nevím, protože jsem se o zuby vždycky starala dobře. Takže asi tak. Zatím ahoj.
0: Alenko, děkuji moc krát za tvůj příspěvek. Je pravda, že takový sen se mi občas taky zdával, ne tolik jako jeden, který vám pak budu vyprávět příští hodině, nebo mám tam takový dva jako zásadní. Nicméně o zubu tady mám vepředu takový jeden, který mě fakt štve, jako je. Zub, který prostě takový neposlušný, jeden zub. A taky se mi o něm dost často zdálo. A byl jsem z toho teda opravdu na mrtvici, když jsem se zbudil. David.
3: Čau, tak mě nejčastěji straší ten, že jsem zaspal do školy. A pak mám problém s hodinama na konci roku a vždycky se zbudím pomalu orošený z toho. Podotýkám, že v základku jsem skončil 99. Čau, David.
0: Pojďme na výherní kousek, kterému dneska dáme, tedy respektive, co jsem to chtěl říct? Výherní kousek, vemu to ještě. Já to řeknu ještě jednou. Na výherní kousek, který patří Honzovi. Nejjednodušší.
4: Čau Marťas, tak mě už se až tak sny nezdají, ale za to mojí snoubence, za necelé dva měsíce už mojí manželce, se občas zdá, že si rozumím s nějakou jinou ženou. A to je ráno vždycky výslech. A odkud jí znáš a kdo to je a proč to děláš a nevím co všechno, takže já jí musím pak vysvětlovat minimálně půl hodiny, že nevím kdo to je, že nemůžu za to, co se jí zdá, že to je jenom sen, no, takže asi tak nějak za mě.
0: Honzo, proč to děláš, člověče? Proč si to necháš zdát, tyhle ty věci? Teď prosím tebe, ne, jak se to říká, nedráždi hada bosou nohou přeci. Tak proč jí to děláš? Tak ona je z toho pak nervózní, neblbni. Honzo, moc ti gratuluju a všem ostatním děkuji za to, že jste se zúčastnili.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně tady vidím tři špatný, k dopravní nehodě došlo v ulici Klabeškám, což je v Praze, osobák a cyklista. Dále pak v obci Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, je to na silnici 35847. Nevím, tohle já vždycky ty označení trošku v tom plavu malinko. Je pravda, že navigace mi to ukazuje. Dopravní nehodu pak čekejte taky v ulici Týnská v Táboře, dva osobáky v sobě, a ještě v ulici Antala Staška v Praze, taky dva osobáky v sobě. Šťastnou cestu.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
3: Kdo pak to uklidí?
4: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
7: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
8: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
6: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
9: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
6: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
10: Venku dnes převládá zatažená až oblačná obloha, místy s přeháňkami, na východě je zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 17, na východě až na 20 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Vinařská turistika v Česku prochází proměnou. Zatímco dříve lákala návštěvníky hlavně ochutnávka a nákup vín, dnes vyhledávají stále častěji i gastronomické zážitky nebo kulturní program. Vinaři proto rozšiřují nabídku služeb a snaží se hostům nabídnout unikátní zážitek. Neobvyklou letní zábavu si pro turisty připravilo finské turistické středisko Levi. To na svém území ukrylo zlatou cihličku v hodnotě 486 tisíc korun. Od 18. června pak bude postupně vydávat nápovědy, které lovcům pokladů pomohou s jejím hledáním. A teď zpátky domů.
11: Město Písek pokračuje v přípravě jedné z nejvýznamnějších investic do infrastruktury posledních let. Po dokončení dopravního řešení severní části bývalých Žižkových kasáren se nyní zaměřuje na nové dopravní napojení jižní části této lokality, zvané Pražská brána. Z Písku Blanka Holoubková.
6: Sport.
10: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupili ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
12: 11 hodin a téměř 5 minut, kde s vámi Martin Hájek, jdeme do druhé společné hodiny a teď E-Type, This is the way.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: Martinkým dopolední jízdě, 11 hodin a 10 minut, tak ještě jednou je s vámi Martin Hájek. Minulý hodině jsme tady měli téma, kdy jsem s vámi probíral sny, které se vám zdají nejčastěji, které se vám pořád vrací, ať je to příjemný nebo je to nepříjemný. Je pravda, že já mám taky dva druhy snů. Ten jeden vlastně má společného jmenovatele s těmi vašimi nejčastějšími, který jste sem posílali, a to je pracovní. To se vždycky zbudím úplně spocený, úplně vyřízený. A většinou je to jako z prostředí rádia. Ne někde nějaký akce, že něco moderuju, nebo někde hraju nějaký večírek. Ne. Je to vždycky z rádia a že mi dojíždí písnička a já nemůžu najít novou další a nevím, kde ji hledat. A teď si říkám, a teď sem přiběhne Román a řekne, hele, ty tam máš ticho, nebo co jsi to vybral za písničku? A to se většinou zbudím jako úplně vyřízený. Se mi zdá, že tady stojím a nemůžu najít další pecku. Pak tam mám ještě dva další druhy snů a ty jsou takový, teď musím zapřemýšlet, jak to jako podám, vlastně, jak ty sny řeknu. Jedny jsou takový jako lehčí, jsem chtěl říct. Takže já tady teď vyberu písničku a vím teda, jakou, naštěstí. Tohle to není sen, tohle to je jako realita, to se opravdu teď jako děje, takže si dáme Timmyho Trumpeta a za chvilku Gigi D'Agostina a já se pochlubím s tou druhou sérkou snu.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

Kiss a řekl bych, že Gigi Duck je naší takovou stálicí v našem playlistu Rádia Kiss. To je první věc, druhá věc je, že jsem slíbil, že tady budu pokračovat, že se tady trošku otevřu v rámci svých snů, které se mi zdají pravidelně. Tak ten první, to už jsem říkal, to je ten pracovní, že tady stojím v rádiu, dojíždí mi písnička, já nemůžu najít další, přiběhne sem Roman, bude mi nadávat, co to tam vybírám, nebo že je tam ticho a tak podobně. Naštěstí to se neděje. Ten druhý sen, nebo druh snu, který se mi zdával kdysi jako dost často, byly vždycky nějaké jako vztahové problémy. A je pravda, že pak nějaký přišli, každý z nás měl někdy nějaký vztahový problém, takže pak nějaký ty problémy přišly po té, co se mi zdála taková jako série těchhle z těch snů, jo. A posledním asi měsíci se mi to zdálo zase několikrát, tak si říkám, hele, jestli bude všechno v pořádku, na druhou stranu si říkám, už vím, jak s tím zacházet, že jo, zase. Člověk už je takový trošku zkušenější. A pak si člověk říká, hele, a je vůbec možný, aby se ten sen vyplnil? Aby se ty věci mohly přenést do reality? To je jako věčná otázka. A když se zeptáte AI, tak vám řekne, že vůbec třeba, jo. Ale ona o tom ví prdlačky, jí se nic nezdá, že jo. No a pak tam mám třetí druh snu a to je, já se teda přiznám, občas se to stane, ale je to tak jednou, já nevím, za dva měsíce, že je to třeba nějaký lehtivější téma. Ale většinou jsou to jenom takový náznaky, není to nic konkrétního, že bych jako něco viděl, ale vzbudím se s takovým zajímavým pocitem a vždycky ráno se jako probudíme se ženou, ona říká, co se ti zdálo, říkáme si to navzájem, co se ti zdálo, já říkám, no tak je to takový lehtivější a ona mi na to vždycky odpoví, a proč mě nezbudil? Abych z toho taky něco měla. Kiss.

0: trošku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Lunaparkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro KIS Katka Čepelíková.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchej.

Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss. Já teda furt tady ještě pořád to téma držím. I před 12. hodinou, i když jsme ho měli jako hlavní v minulý hodině za balíček Radia Kiss, tak pořád si ještě jedeme ve snech, protože třeba Honza mi poslal hlasovku a mě je škoda zase ty hlasovky nevyužít ve chvíli, kdy mi je posíláte. Jsem rád, že jste na druhé straně samozřejmě. Takže Honzik mi poslal hlasovku, kde na začátku říkal, že to má vlastně podobně, ale malinko trochu jinak s těmi sny, kdy já se třeba probudím a říkám, mně se zdálo i něco třeba lehčivějšího a žena mi na to řekne, proč mě nezbudil třeba, abych si v tom jela s tebou. Takže Honza říkal, že to má podobně, ale trochu jinak.
1: Já to mám tak, že spím, jo, a přítelkyně, ta mě začne ošahávat a asi vždycky myslím, že to je sen a ono fakt, no, a pak jako dobrý, hezký.
0: Tak jako, to jsme rádi a děkujeme za informaci, že dobrý a hezký, no to je super, můžeme jenom někteří závidět, já teda určitě, tohle se mi ještě nikdy nestalo, bylo by to moc pěkný probuzení. Tak ještě Aleš.
2: Já jsem se tě zeptat na takovou věc o těch snech. Máš sny černobílý anebo barevný? Já mám sny barevný a lítám v nich občas tu a tam.
0: Člověče, já nelítám ve snech, to vůbec jako. V nějakém průšvihu tak maximálně lítám a mám to teda barevný a musím říct, že i zvůně má, se třeba probudím a je tam jako nějaká vůně, jo. Takže si dokážeš představit pak v některých snech, jako co to s člověkem, že ho dokáže províst. No nic, takže Aleši, taky děkuju za dotaz a posílám Sašu Sten, Mr. Saxo.

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: posloucháte Radio Kiss a tohle byly Frankie Goes to Hollywood a vzpomínka na jednu z nejdůležitějších osmdesátek. Jmenovalo se to Relax, asi všichni budete samozřejmě znát, protože je to legendární nahrávka a musíme k ní říct, že to byla titulní píseň k filmu Bonnie a Clyde. Dvojku už točit nemuseli, ale jednička samozřejmě je jako kultovním v podstatě filmem a já si pamatuju na tu příhodu, nebo respektive co se ještě pak povídalo, dost dlouho, že vlastně režisér filmu Bonnie a Clyde poslal vlastně autorům, nevím, jestli to byli Frankie Goes to Hollywood, nebo kdo to byl z Frankie Goes to Hollywood, jestli to byl i jejich frontman Holly Johnson, kdo tuhle písničku složil, to nevím, ale já na jim stole přistálo, že by se jim ta písnička do toho filmu hodila, že by se jim líbila. A Frankie Goes to Hollywood se k tomu vyjádřili, že se jim líbí ten námět, že to je dobrý a že tu písničku darují. Ale ono to jen tak nejde darovat, ono se to musí nějakým způsobem vyúčtovat. Takže jí koupili za 1 korunu ty autorský práva. Byly za 1 kačku. No jo, ale pak se to nějak muselo změnit v rámci zahraničního obchodu snad na jeden dolar nebo něco, ale jak to vyúčtovat v té době, tak tam byl prý nějaký ještě problém, že kvůli té 1 koruně, alias teda 1 dolaru, ale ta písnička vlastně byla poskytnutá úplně gratis, takže Frankie Goes to Hollywood a jejich Relax jsme zaspomínali na 80 tady na Kissu.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: To nejlepší od 90. jsme teď stvrdili z Backstreet Boys a za chvilku nás čeká Mabel anebo David Guetta.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A první bude Petr na řadě.
2: Chtěl bych nahlásit vážnou dopravní nehodu z Mohelnice na Olomouc na přibližně 239. kilometru. Je to absolutně neprůjezdné.
0: Děkujeme a šnek.
3: Jedna dopravní informace zde jedna. Dojede z Prahy na Brno. Tak velmi pomalu jedoucí kolona začíná u sjezdu na Domašov a končí u sjezdu na Bratislavu.
0: Šťastnou cestu.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bonboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio KIS počasí.
2: Pátek přinese zataženo až oblačno, místy s přeháníkami. Na východě bude zpočátku polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 18, na východě až na 20 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Nad všemi ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Pak bude moci následovat závěrečné schvalování. Britský ministr obrany John Healey rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Healey oznámil demisi na síti X. Starmer v reakci na to uvedl, že vždy bude dělat, co je potřeba, aby byla Británie v bezpečí. Healeyho rezignace pravděpodobně dále posílí spekulace o tom, že Starmerovy dny ve funkci premiéra jsou sečteny. A teď zpátky domů.

0: začali připravovat dopravní omezení. Samotná stavba začne v pondělí a za týden se v nočních hodinách křižovatka zcela uzavře. Z Liberce pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
2: 12 hodin a 5 minut je s vámi Martin Hájek, jdeme na další muziku toho nejlepšího od 90. a už jsem před chvilkou avizoval, že nás čeká Mabel.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, vidíte sami, jak to vypadá venku, jo. Tohle je přicházející léto, některé akce se ruší, některé akce se přesouvají, jako třeba teď jsem dostal informace od Vládi Suchana, který o tímto samozřejmě zdravím. Na lokti je prosím nás 11 stupňů a prší tam, co se do lokte vejde. A my jsme tam dneska měli mít s Michalem Davidem a Damiči vystoupení a museli jsme to z důvodu vlastně tohohle počasí přesunout na neděli, takže v neděli se tam pak uvidíme na lokti. Ale je to prostě pekelný. Takže pojďme si to trošku vyvážit nějak, jo? Tak jak to vypadá venku, já jsem tam byl před chvilkou zima, prostě hnus, velebnost, se říká. Lidově hnus je to. Takže my budeme teď hledat letní pecku. Podle vás teď dostanete příležitost, za malou chvilku přijde výzva, abyste zavolali do studia na 210-323-323 a budete mít šanci si vybrat nějakou letní petelici podle vás, jak si třeba na nějakou vzpomenete v rámci nějakých vašich třeba letních příhod, patálí a tak podobně. Takže bude to na vás, já vás když tak trošku usměrním, ale měla by to být 90 100%, ano? Takže dobře, poslouchejte, jakmile se ozve, že máte zavolat do studia, tak volejte a vybereme to společně.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tady.
1: Nejlepší letní devadesátka. Rozhodni o ní právě teď.
2: Právě teď.
1: Volej studio. Volej do KISu. 210 323 323.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Na telefonu má Marka. Marku, čau, ahoj.
2: Čau,
1: kysáci. Čau. Marek využil příležitosti, aby zavolal do studia na 210-320-320. Je teda pravda, že před chvílí mi tady přišla nějaká hlasovka, že někde naopak svítí sluníčko, jo. Ale co já mám jako informace, plošně, tak to jako není úplně hezký, jo, ta situace. Takže někde, jestli je punťa, tak to je nějaký lokální, ale nějaký, někdo má svoje vlastní sluníčko někde asi lokální, ale jinak jako to úplně veselý není. No tak příští týden pak snad nás mají atakovat, já nevím, 28 nebo kolik tam má být, 29 už jsem viděl taky v předpovědi. Takže vybíráme letní kousek. Marku, co jsi vybral, komu to chceš poslat, říkej.
2: Tak vybral jsem Rhythm of the Night.
1: Ano.
2: Za mě nejlepší 90, taková jako pak letní. Mm-hmm. No a pošlem to nahoru tomu sluníčku, ať nám konečně svítí.
1: Jo, jestli nás slyší, vy třeba poděkuje. Nějakou přízní, nějakou speciální dávkou paprsku, že by nám pak poslal za tuhle stupecku. Je pravda, že já si úplně nepamatuju, kdy Rhythm of the Night vyšlo. Jestli to bylo jako vyloženě v létě, nebo před létem, nebo někdy po létě. Ale je pravda, že tahle nahrávka léto jako vyloženě evokuje. Jo, že je to taková jako veselá letní jako písnička, i když, jak říkám, nevím přesně, kdy vyšla. Takže Corona Bersola a Rhythm of the Night, je to tvoje. Děkuju, Marku, že jsi zavolal. Mimochodem, odkud voláš?
2: No, to bych taky rád viděl, kde jsou. Nikde tady teď na okraji Jižní Moravy, tady kroužím po krvky, takže absolutně nevím, kde jsou.
1: Jo, takhle, to já mám taky vždycky, no. Nazdár, nazdár, kde jsi? A já nevím nic. Navigace mě někam zavedla, já nevím vůbec nic, kde jsem. Takže to mívám taky. A počasí závěrem je tam hezky.
2: No, těžko říct, chvilku svítí, chvilku svítí.
1: No, tak já jsem to věděl, přesně tak. To se je lokál, jak dřív byly lokální mraky, teď jsou lokální slunce. Takže měj se moc hezky a posíláme tak korunu. Máro, ahoj, hezký víkend, čauky, ahoj.
0: Letní devadesátka. Letní devadesátka rádi.

0: Zase taková lehčejší, musím potrénovat slovo lehčejší, nálož kytar, teď tady u nás na KISu, kde mimochodem já mám připravenou vlastně v podstatě další nálož, nebo nálož, takhle mám tam další kousek letní, před malou chvilkou jsme si hráli, bo není to tak dlouho zpátky, já nevím, 10-15 minut, jsme si hráli Koronu Rhythm of the Night, to jste vybírali vy, a já teď vyberu Lunu a její Bailando. A jinak jsem se díval samozřejmě, protože na moji zprávu tady meteorologickou, asi jste poznali, že já jsem hlavní meteorolog tady u nás na Rádiu KISS, tady já jsem prostě odborníkem, zatím teda jako amatérem, jo, profesionál bych za to bral nějakou gáži, to bohužel zatím ještě tady jako nefunguje, přestože bych si to přál, protože ono, já jsem to okoukal třeba i v televizi, že vlastně to není vůbec nic složitýho, protože tam řeknete, že to je 50-50, jo, takže bude pršet a řeknete, to je 50-50 a nikdo se vlastně nezlobí a všichni řeknou, no jo, meteorologové říkali, že to je 50-50 a nikdo se tomu vlastně nediví, takže buď to prší, nebo neprší, tak jste mi začali i posílat fotky, kde u vás svítí sluníčko a tak dále. Dobře, beru zpět, je to 50-50, kde prostě prší, anebo svítí sluníčko. A mimochodem, když už se teď vrátím k té Luně a zahraju tady Bailando, tak důležitá věc, kterou jsem říkal včera nebo převčírem, to bylo, kdy Luna se nám prosím vás pěkně vdala. A když se podíváte na náš Instagram, tak tam máme fotečky ze svatby, takže ještě jednou gratulace a další letní kousek je tady.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Posloucháte Radio Kiss a já jsem se tady podíval na důležitá data v rámci dnešního dne, to znamená 12. června, pátek, kdy Antonie slaví svůj svátek. A podíval jsem se na to, které důležité dny dneska jsou. Tak třeba peruánský den bez srstého psa, to je takový ten pes, jak je obrácený na ruby, jak má chlupy vevnitř. Pak je tady národní velký den Dánů, pak je tady Supermanův den, to je důležitý, že ve světě taky existuje Supermanův den. Já jsem jednou tenhle kostýmek měl a myslím, že už jsem z něj vyrost, ale můžu to dneska zkusit, že bych byl doma za Supermana, že bych si zase nahodil ten svůj pláštík. Pak je národní den lásky. To je jako takhle, nemusí být národní den lásky nebo mezinárodní den lásky, abyste šli a třeba pánové tu svoji objali, dali jí pusinku a tak dále, ženy na to mnohdy čekají a je to pro ně důležitý, jo? A nemusí tam hned být nějaký konec, rozumíte mi? Takže to je jeden z těch dnů, takže národní den lásky a pak je tady ještě světový den proti dětské práci. Tady se asi možná s některými z vás rozejdu, protože já s tímhle, s tím světovým dnem proti dětské práci příliš nesouhlasím. Já si myslím, že občas by s tím košem mohli dojít a myčku by taky mohli vyklidit.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Další muzikou, kterou pro vás budu mít připravenou, budou třeba Bubble You nebo Last Frequencies a ještě bych tam něco mohl vypíchnout, třeba Safri Duo.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A budu děkovat Sabče, která nám poslala velmi stručnou, výraznou informaci.
2: Ahoj kysáci, na Pražském okruhu se na 22,5 kilometru srazil taxík s osobákem. Počítejte se zdržením.
0: Děkujeme, to bylo velmi profesionální.

0: WaveSport.
1: Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.vavesport.cz.
2: Mami, kam pojedeme o víkendu?
3: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
2: Hop a tradá, to zní jako...
3: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
2: A co tam je?
3: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
2: Hopstráda!
3: Hopstráda.cz.
4: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada, to jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
5: www.zahradnitrendy.cz.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
7: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
8: Rádio KIS počasí.
9: Pátek nám přineslo zataženou až oblačnou oblohu a občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 20 stupni Celsia.
8: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
9: Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Bezpečnostní rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády, ale projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Německá policie dnes na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami poté, co jeden z cestujících stiskl nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do kontrolované oblasti. Letiště nyní postupně obnovuje provoz. Kvůli incidentu museli cestující opustit také letadla připravující se k odletu. A teď zpátky domů.
10: Zlaté ozdoby, které archeologové našli u Drouškovic a které patřily mladým ženám z doby železné, se vrátily na Chomutovsko. Mimořádný nález, přezdívaný poklad drouškovických princezem, je k vidění ve františkánském klášteře v Kadani. Stal se součástí výstavy uhlí, zapůjčené z regionálního muzea v Teplicích. Pro KIS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Fotbalové mistrovství světa nabídne o půlnoci ze soboty na neděli evropského času první velký šlágr skupinové fáze. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí z pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která změří síly s úřadujícími africkými šampiony Marokem. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď opět pokračuje Martin Hájek.
11: A opět děkuji, Blaničko, za krásné antré. Ano, je tu poslední hodina se mnou, poslední den i v tomto týdnu až do 14 hodin.
12: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
13: Be happy.

Tohle to byly Lost Frequencies ve vysílání rádia Kiss. Teď máme, no ještě nemáme, teda čtvrt na čtrnáct jsem chtěl říct. Máme 12:12, takhle to zní. A já už tady vybírám moudro dne a vy, kdo jste mě poslouchali celý týden za kolegu Michala Kavalčíka, tak ale musíte aspoň trošku uznat, že jsem se statečně držel i co se týče moudra dne, protože někdy se stane, že já prostě ten program samozřejmě úplně nemám jako Michal načichlej, takže někdy na to zapomenu, na to moudro. Dneska ho mám tady připravený, takže se na to můžete těšit. Už za chvilku udáme moudro, dáme něco pro ty, které, a to už vám teď můžu napovědět, něco pro ty, co trápí pořád třeba nějaký to kilčo navíc, nějaká nadváha. Já musím říct, že mě taky trápí. Já se s tím jako poslední dobou se s tím velmi zžírám vnitřně a pořád nejsem schopen ale udělat takový ten první krok. Víte co? Jako když člověka opravdu něco štve a chce proto něco udělat, ale potřebuje nějaký nakopnutí a já mám pocit, že jako mě všechno poslední dobou dost jako brzdí místo, abych dostal takový ten jako zdravej kopanec. Nevím, jestli je to i kolem lidma kolem mě. Já netuším. Takže potřebuji taky takový kopanec. Takže jestli to někoho trápí nějaký to deko, budeme mluvit ne o kilech, budeme mluvit, že to je deko třeba jedno, dvě, tři deka navíc, tak já vám za chvilku řeknu takový moudro, který by vám z toho mohlo aspoň na chvilku psychicky pomoct. Radio.

0: nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: I dnes budu držet tuto tradici Michaelovu, i dnes si dáme moudro dne a říkal jsem pro někoho. Teď tedy budu konkrétně mířit na ženy, pokud máte nějaké to deko navíc, nic se neděje. Žena je vždy krásná taková, jaká je. Ale teď to moudro teda. Takže, cože, tobě někdo řekl, že jsi tlustá? Kašli na něj. Vem si dvě židle a přisedni si k nám.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rád.

0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš
2: 5000!
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Posloucháte Radio Kiss a já už pomalu se budu loučit, ale ještě tady mám teda dva vstupíky, takový kraťoučký, pak dám taky prostor ještě jednomu z vás, protože tam mám fantastickou krásnou pochvalu, kterou si nemůžu nechat pro sebe. Nejradši bych si ji sebou odnesl, takhle možná se to stane, že si ji pošlu do mailu, protože tu si jako schovám, to bude hezký. Nicméně chci vás pozvat samozřejmě na víkend, protože už se nám to blíží, ten přesunutý koncert, ještě jednou připomínám, z dnešního večera, je to na neděli, z důvodu teda ošklivýho počasí, se nám to na Lokti přesouvá z dnešního na nedělní večer, kdy vás tam čeká koncert Michala Davida a Damíči v rámci 25 let, takže já tam budu samozřejmě taky jako autor aranží a vlastně toho nápadu Damíči, takže se na vás těším, takže na Lokti v neděli, no a zítra nás čekají Litvínovské 90, takže tam se na vás taky těším, bude tam hromada mých kolegů a bude to taková dlouhá 90ková jízda, takže ještě dám Olgu Lounovou a z 80. zaspomínáme na Roxette Dangerous a pak už to bude Pápa a odpolední Jump.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: vzpomínka dneska už samozřejmě in memoriam na Marie Frederiksen, Roxette a Dangerous ve vysílání Rádia Kiss. Takže já se budu loučit, protože po mně už je odpolední jump. A já tady mám ještě jeden vzkaz od Honzíka, tak si ho dáme.
1: Jinak, Martě, chtěl bych ti říct, že to byl hrozně super týden s tebou, jsi hrozně fajn a prosím tě, chtěl bych se zeptat, jak máš ty to tvoje vysílání?
0: No, já jsem takový vrchní záskokář tady. To znamená, já to mám tak jako, jak to přijde, jak kdo potřebuje. Třeba když Radek Hrdina nemůže, no tak já jsem tady s Magdou. Dneska jsou tady spolu, jinak bych si to třeba protáhl, že jo. Kdyby nemohli oba, tak já klidně vydám za dva. Mně to vůbec nevadí, já umím mluvit i několika hlasy najednou. Takže někdy se stane, že třeba vyslyšíte svého oblíbeného moderátora, populárního a jsem tam já třeba jako záskok, jo. Já vlastně umím mluvit za všechny a všechno to, co tady jako mají v těch jednotlivých, v těch drivech, v těch vysíláních, v těch částech, co tady máme za program, tak já vlastně ovládám úplně všechny ty programy a umím všechny ty hlasy. Takže někdy vystupuju sám pod svým vlastním jménem a někdy vystupuju třeba jako Radek Hrdina, že jo, Rádio, někdy prostě jedu za tebe.
2: No. Je to naprostá pravda.
0: Já tak to je?
2: Jsem někdy až úplně fascinován tím, jak ty dokážeš opravdu jedna ku jedný mě napodobit. Nebo
0: třeba koukoliv, koukoliv. Třeba já teď něco řeknu, mlč jo, Radku, a já něco řeknu jako tvým hlasem.
2: Mm-hmm. Milí posluchači, za chviličku ve 14.00 je tady odpolední jump Radek Hrdina a Magda Vronková.
0: Tak vidíte? Jak já to umím přepnout. Radku, a co říkáš, jak jsem tě dal?
2: Čumy s otevřenou pusou.
0: Je to, viď.
2: Já to jako opravdu, wow,

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne vám přeje Magda Vanulková, taky Radek Hrdina. Mrkneme spolu nejdříve na dopravu. Jedna nehoda je na dálnici D35, je to ve směru na Lipník nad Bečvou, 238. kilometr. Je to mimořádná zpráva, provoz je tam obnoven jedním pruhem. Bouralo se bohužel taky na D0 ve směru na D1, 22. kilometr a jedna nehoda v Ostravě v ulici u Sokolovny.
2: Jo, bourá se, to je zase klasický pátek. Třebíč, Bráfova ulice, v Děčíně je to Slovanská, anebo v Praze Lidická ulice.
1: My začínáme a přejeme šťastnou cestu.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tyjo! To je bordel! To je binec! To je ale nepořádek!
4: Kdo pak to uklidí?
5: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
6: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
7: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
8: Radio Kiss počasí.
9: Pátek nám přinesl zataženou až oblačnou oblohu a občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 20 stupni Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Soud poslal na 6 let do vězení podnikatele, který si ponechal 14 milionů korun, které mu omylem poslala Vinohradská nemocnice. Jiří Benáčan dodal nemocnici posypovou sůl za 14 tisíc korun. Pracovnice ale k platbě omylem připsala 3 nuly navíc. Muž peníze nevrátil. Podle obžaloby se snažil zahladit stopy tím, že firmu převedl na bílého koně. Benáčan musí také Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady nahradit škodu. Rozhodnutí je nepravomocné. V Albánii sídlí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu na pobřeží Jaderského moře, který je spojován s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zetím prezidenta USA Donalda Trumpa. Odpůrci záměru tvrdí, že výstavba luxusních hotelů, vil a přístavu ohrozí cenné přírodní lokality a migrační trasy ptáků. A teď zpátky domů.
10: Archiv hlavního města Prahy chystá na zítřek den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, například do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se seznámí se zpracováním archiválí nebo restaurováním historických dokumentů. Pro KIS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion z Paříže dnes v Portugalsku vyhrál své semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
11: A je tady pátek, bláznů svátek, názvou se to tak v odpoledním jumpu trochu týká.
12: No a při pátku vám přejeme moc hezký odpoledne, startuje odpolední jump.
13: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Krásné odpoledne vám přejeme z odpoledního jumpu. Magda Vronková, Radek Hrdina. No a samozřejmě s náma je tady taky páteční odpoledne. Někteří z vás už možná máte po práci, některým z vás to teprve bude končit. Někteří z vás se třeba ale taky do práce teprve ještě budou chystat.
1: Krásně jsi to zhrnula. Hlavně ten poslední úsek toho zhrnutí si myslím, že udělal velkou radost těm, kteří tak nějak jako to vytěsnili, ale už to zase mají v hlavě.
0: Ne, ale chápeš, měli třeba volno celý týden, že a teď je čeká pracovní víkend, má někdo to tak má třeba, no.
1: Tak jako můžeme se třeba do gastra podívat, že jo, krátkej, dlouhej, že jo, asi nejrozšířenější. Někdy mají týden,
0: ano.
1: Když se domluví, ale většinou to krátkej, dlouhej, takže někdo bude mít volný víkend, někdo zase holtne. Ale zase co, tak jako tebe čeká nějaká práce o víkendu?
0: Mě čeká, ježišmarja, co mě čeká? Vlastně tenhle víkend ne, ale v neděli večer, a na to se moc těším, jdeme na koncert Evy Farné do Edenu, tak snad počasí se umoudří.
1: Tak to máš lepší, co se týče volného času. Já jdu dneska na Orlík hrát firemku.
0: Uf.
1: No, nikoho nebudu balit do pletiva, doufám teda. No a zítra svatba.
0: Hezky.
1: Tomanovi, zítra jdu hrát na svatbu Tomanu už od 11 hodin.
0: Krásný.
1: Někam Hradci Králové, takže zdravím Tomanovi. No a takže víkend zase bude takovej zoom.
0: Každopádně před náma je ještě celá polovina dnešního dne, to znamená pátku, tak si pojďte s náma užít s Kissem a s odpoledním jumpem.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Je tady závěrečná tohoto týdne pracovního rubrika Kiss Hit v jedné vteřině. A já budu hádat, Magda připravovala a já jsem jí poprosil, aby to bylo něco těžkého. Takže uvidíme, jakou cestou se vydala. Já jsem jí teda poprosil, aby to bylo těžký známý, jo? Aby to nebyly nějaký kolínská kapela, co má dvě písničky řetězy ve tmě.
2: Ty stouhá! Ne,
1: ani nevím, za koho existuje.
2: Já taky ne.
1: Nicméně, asi přijdete na řadu vy. Takže mobilní aplikace, pokud to rozpoznáte, samozřejmě, když neuhádnu.
2: Aha.
1: Jo, když uhádnu, tak samozřejmě se jede dál. Takže jsem zvědavej, mám na sebe dvě vteřiny.
2: Máš na sebe dvě vteřiny. Já si myslím, že bys to jako mohl tušit, jestli ti to trkne. Jestli ti to trkne.
1: Don't worry, be happy.
2: No, a kdo to?
1: Ferin.
2: Bobby McFerrin. Bobby McFerrin. Dobře, ty. Takhle legendární věc, čověče. Já bych samozřejmě věděla, to je taky strašně známý, hlavně ten začátek, že jo, ale já bych třeba možná tápala chvíličku, než by mi to, jestli by mi to docvaklo takhle v krátkém čase.
1: No, já jsem se jenom vzpomenul, McFerrin, ano.
2: Ano, tak dobře, no, takže budeme přitvrzovat teda, no.
1: Budeme přitvrzovat.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody. Pod širým nebem s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: Kecáci, pojďme se na chviličku podívat na to, jak to bude letos vypadat na nejrůznějších koupácích. Já teda vím, že to počasí tam momentálně úplně nenasvědčuje tomu, že by se někomu chtělo líst někam venku do bazénu. Ale když se řekne, jako, že jdeš třeba na koupaliště, jaký si myslíš, že tam pravidla platí? Třeba u koupání.
1: Tak třeba základ u nás v Čechách je mít plavky.
0: Je to tak? Jo? Mít plavky, ano.
1: Bez děr. Jo?
0: Pokud možno.
1: Jo?
0: Ano.
1: Takže to si myslím, že je základ. No nějaká hygiena taky by byla fajn.
0: Hygiena určitě,
1: no,
0: jasně.
1: Už jako pro ostatní. No ale jinak si myslím, že dodržovat ty cedule, co jsou tam.
0: Zůstaneme u těch plavek. Samozřejmě plavky by měly něco zakrývat a tak dál, že?
1: Měli.
0: Jo, aby to nebylo, protože tam chodí s dětma.
1: Když nejdeš na, tak, než jo, nejdeš na nějakou nuda pláč.
0: My za chviličku tady na Rádio Kiss se zavítáme do sousedního Německa. Tam totiž přišli s takovou zajímavou plavkovou revolucí. A já si myslím, že spoustu žen, ale hlavně především mužů, to potěší.
1: Jo, budou ze záclon.
0: Počkejte si. Odpolední jump. Od 2 do 6 na rádiu.

0: Jak už jsme tady slíbili před malou chviličkou na rádiu Kiss v odpoledním jumpu, řeč teďka bude o plavkách, respektive jaký pravidla platí na koupalištích, a to v sousedním Německu. Na mě totiž vyskočila zpráva, kde se říká, že ženy, ono já si myslela, že je to teda novinka, ale není, je to už jako nějak 2 roky starý, nebo možná 3, ale ženy totiž můžou jakoby v podstatě nově, když to tak řekneme, stejně jako muži, ano, chodit na koupalištích nahoře bez.
1: Já vím, že třeba řeknete, že tohle už je tady dávno, ale pozor, přátelé, tohle to bylo nepsané pravidlo.
0: Přesně
1: tohle
0: tak.
1: Už je psané pravidlo, jakože jako by to někdo potvrzuje, to ano. Znamená, že možná jste i dívky, dámy zažili někde někoho pohoršeného. Třeba se jako zahalte si ten hrudník a jsou tady děti a tak dále.
0: Přesně tak.
1: Ale teď už by, pokud by to bylo takhle u nás, jako v Německu, tak už můžete se o to opřít a říct sorry.
0: Sorry.
1: Je to povolený je stejně to jako vy, můžu i já.
0: Víš, jak můžeš mít na těch cedulkách, kde máš ty různý zákazy a tak dále, pak tam máš něco červeného, budeš mít něco zeleného v obrázek, budeš tam mít tu vyprsenou figurinku. No, tak víš ten obrázek té prsatice.
1: Jo, jako já myslím, že k tomu by se dalo vymyslet jako spousta jako prostě krásných cedulí, že jo, ne kozy. Ale prostě, no ne, kdyby tam byly, že jo, jako takhle to myslím, jo, že prostě ty, si představuji nějakou louku, ty hned vidíš, buchví co.
0: Já to vidím.
1: A mezi těma loukama, ona tam je ta holka právě, takhle jsem to myslel, jo.
0: No,
1: jsme se do toho zbytečně nezamotali.
0: Nezamotali, takže pokud byste ženy opravdu chtěli vyvětrat svá kůzlátka, tak rozhodně v Německu, v Berlíně, tak šup tam.
1: A nebo já vám dám adresu, kde se koupu a tam je dost místa pro všechny.
0: Kůzlátka.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní informace jsou před námi. Jedna dopravní nehoda je v Jablonci nad Nisou, bourala se v ulici Růžová. A jedna dopravní nehoda také v Brně a mělo by to být v ulici Táborská.
2: Pojďme přímo do Liberce, je to Boženy Němcové, potom na okrese Liberec je to Frýdlant, je to nádražní. Přímo Havířově je to u křížu, kde se bouralo. A ještě je to ve Smržovce, Jablonec nad Nisou, okres přímo na hlavní.
1: My pokračujeme v odpoledním jumpu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
2: www.elvaprofi.cz
1: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
6: Rádio Kiss počasí.
7: Pátek nám přinesl zataženou až oblačnou oblohu a občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 13 až 20 stupni Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Armáda dnes propustila z preventivní karantény českého vojáka, který se 22. května vrátil z pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo. Voják do Česka přicestoval z oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. V Kongu ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. Američtí meteorologové oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Americký národní úřad pro oceán a atmosféru uvedl, že podmínky pro El Niño se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku. A teď zpátky domů.
8: Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky či herci. Přehlídka letos rozšířila program také pro seniory. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport. Na úvod mistrovství světa ve fotbale přijali české sázkové kanceláře zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Hodinka v pořadí druhá od vodního jumpu na svém startu.
10: Dáme si tam Royal Gigolosa nebo Everything But The Girl na KISu.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
10: Be happy.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, máme 15 hodin 7 minut, startuje druhá hodinka odpoledního jumpu, takhle při pátku. Pokud někam cestujete, my vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu.
1: Ano.
0: A podíváme se teďko tady po našich luzích a hájích a možná to bude i takový kiss tip, jo?
1: Aha.
0: Na Kiss Active Weekend.
1: Jupi!
0: Protože ty, představ si to takhle. Magdi, máš narozeniny, třeba příklad, jo?
1: Mm-hmm.
0: Jenom si to představ. Jo, jenom si to představ.
1: Ano.
0: Ale dostaneš tolik dárků, že ti musí postavit barák, abys to měla kam dát.
1: Je. Yeah.
0: No, takový narozky nikdy mít nebudeš. Ale prostě, jenom si to představ. My totiž něco podobného tady za malou chvíli z Čech vám prozradíme.
1: Já jsem v depresi.

0: Spousta dárků. Takhle mě tady před chviličkou Radek navnadil.
1: To byl příklad,
0: ať si to
1: příklad,
0: představím.
1: Jo.
0: Ať si to představím, že mě to v životě nepotká. No dobře, tak jo. Ale prý bych na takovou hromadnu.
1: Ne. Spoustu dárků můžeš samozřejmě dostat, ale tak, aby jich bylo tolik,
0: ano.
1: Že ti někdo kvůli tomu musí postavit dům, aby se to tam prostě vešlo, ty dárky.
0: To je dobrá podmínka. Prostě já mám tolik dárků, postav mi barák.
1: Můžeš to zkusit.
0: Můžu.
1: My se ale vydáme do Moravské Třebové a je to vlastně pozvánka na Svitavsko pro vás, protože tady 2 roky bylo uzavřené muzeum. Proč? Připravovala se totiž nová stálá expozice. Proč? Protože mecenáš, jim nadělil tolik exponátů, že musel městu postavit i muzeum, aby se to tam vešlo. Což je hrozně fajn, takže jako Moravská Třebová na Svitavsku má takovouhle novou budovu, nebo jak to tam je, nicméně jste zváni a můžete se kouknout na všechny tyhle ty věci. Ale to musí být jako docela fajn, když tam zastavíš.
0: Jo.
1: Teď třeba jednáš s tím ředitelem toho, nebo ředitelkou.
0: Ano.
1: Říkáš, dobrý den, já bych vám chtěl tady dát nějaký věci, prostě jo, historicky ceněný. Ježíš, to budete jako hodnej a čekáš 2, 3, 5 kousků.
0: Jasně.
1: Menší, větší, to už je jedno. A on ti říká, no, tady máte šanon.
0: Ty krásný.
1: A tohle se všechno vám prostě jako tady jako dám.
0: A ty už nemůžeš teď říct
1: jo, jako... Jo, to nemáte kam dát. No tak víte co, já vám postavím nový muzeum. To musí super.
0: Já bych asi potřebovala, aby mě někdo 4x štípnul, abych se probrala, že tohle není přece možný, že to se jako fakt neděje tohle.
1: No takhle, jsi v Čechách, když si zavřeš oči, jo, tak ti to někdo štípne.
0: Je to
1: ne, že tebe někdo štípne, takže bacha na to, jo.
0: Tak to stíněte.
1: My zhasneme a vy to tam všechno vrátíte.
0: Tak.
1: Takhle to nefunguje.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: filmové tipy.
1: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+. V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je čarovný let do Hollywoodu. Fly movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro KIS Katka Čepelíková.
2: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru.
3: Každou sobotu
2: od 11 večer
3: na rádiu KIS.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Na internetu i v aplikaci Rádia KIS.
2: KIS.
4: Rádio KIS. Be happy.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa fotbalu kam jinam, protože nám to odšpuntovali kluci mexický. Možná jste viděli zahájení, musím říct, že tam byly některé moc hezký věci. Možná se s tím ještě některý budete setkávat s různýma samozřejmě sociálníma sítěma, kde byly jenom úryvky a tak dále. Aha. Někde jsou jenom highlighty a tak dále, takže jako můžete si to opustit i zpětně. Takže velkolepý, krásný, jo, zahájení mistrovství světa, který má na starosti hned tři země, a to je Mexiko, Kanada a Amerika. No, my jsme taky vstoupili do toho, no, docela dobře nejdřív.
2: Ze
1: na
2: nula
1: jsme vedli, ale hraje se 90 minut, když to vezmeme jakoby v základu a to jsme si asi úplně neuvědomili. No a

0: konečného.
1: Nic se ještě úplně nerozhodlo. Mě teda, jestli do toho můžu vstoupit, mě teda pobavil velice rozhovor s naším českým fotbalistou, teď mi vypadlo jméno, kde se ho ptali na to, jaký to je dát gól na mistrovství světa. Jeho reakci tady říct nemůžeme.
0: Ale byl naštvaný a řekl to jinak.
1: Byl hodně naštvaný, ale vlastně

0: lehce Mexiko, Jihoafrická republika, protože dalším soupeřem, myslím, že ve čtvrtek, je právě zmiňovaná Jihoafrická republika, kde byli vyloučeni dva hráči.
1: Aha.
0: Docela poměrně kluci, který něco umějí.
1: Mm.
0: Takže tohle nám taky pomohlo. Takže snad to ve čtvrtek neskazíme, budeme držet palce a když budeme mít tři body, tak jsme stále ve hře.
1: Tak jo, uvidíme.
0: Toj.
2: Masopust, Plánička, Panenka, Bránky Body Jump. Na

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na Rádiu Kids.

0: seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
1: Hromada z vás, kysáci, určitě zaznamenala, kdyby ale náhodou někdo ne, je tady nová reality show Are You The One a Česko samozřejmě přivítalo tuhle legendární reality show, a to konkrétně na Prima Plus, kde účastníci hledají dokonalý protějšek v luxusní vile. Všechno se to odehrává v Thajsku a tahle reality show by měla a už vlastně kombinuje romantiku, psychologii a taky nějakou herní strategii.
2: Gabriela Gašparová, taky Petr Havránek, to jsou moderátoři, kteří vás touhletou reality show provázejí. No a my tady v odpoledním jumpu na rádiu KISS máme od těchhle z těch dvou takový krátký shrnutí za tento, no, v podstatě první týden.
3: Čauky, tady Petr a Gáby, moderátoři show Are You The One, a zdravíme všechny posluchače KISSu.
4: Přesně tak, hlásíme se vám přímo z Thajska, máme za sebou první týden natáčení show Are You The One. A co se tady všechno stalo?
3: Nejenom, že tady už máme první drama, ale samozřejmě naši singles vyrazili na rande.
4: Adela s Matiasem jako první pár prošli testem v kapličce lásky a zjistili, že nejsou ideální match. No a taky máme za sebou první matching ceremony. Kolik párů naše singles uhodli správně, se už brzo dozvíte na Prima Plus, takže určitě sledujte a příští týden se vám zase ozveme s dalšími novinkami.
2: Slyšeli jste naprosto správně, Gabriela, taky Petr, my se s nima uslyšíme zase příští týden, takže sledujte.
1: Za meč.
2: Za meč? Za meč.
1: No, za meč.
2: Za meč?
1: No, mé. No, my máme dokonalý meč, ty se v pohodě.
2: Příští týden, Are You The One, na KISSu.
0: Radio KISS.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dopravní informace hlásíte v tuhle chvíli vy a Kuba bude první.
2: Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to Brno, Modřice, totálně zasekaný a příjezd do Modřic z Želešic, taky kolona. Je to Brno venkov, takže při pátku pevné nervy.
1: Děkujeme moc krát, Aneta.
3: 52 je od 30. kilometru uzavřená, jezdí se přes Novou Ves, tak bacha na to, prosím.
1: Děkujeme, jedna nehoda na dálnici D5 ve směru na Prahu a je to na 3. kilometru.
4: Litvínov, to je ulice pod Krušnohorská, tady se bouralo stejně jako v Plzni. Klatovská třída, dále je to Šenov na Ostrava město okres, to je k Hájence. No a to by mělo úplně stačit teďko.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
3: Best of Millennium.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
0: Radio Kiss počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno s občasným deštěm a během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno. Napříč republikou budeme mít až kolem 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Karlovarský festival, který se uskuteční od 3. do 11. července, představí v sekci návraty k pramenům a pod sekci zvláštní uvedení Classics filmovou historii. Jeden z programů festivalu návraty k pramenům bude tvořen 20 vybraných filmů z předchozích ročníků. Sekce zvláštní uvedení se letos rozroste o novou odnož Classics, která divákům nabídne možnost zhlédnout restaurované klenoty světové i domácí kinematografie. Po měsících blokády na dodávky ropy čelí Kuba hluboké energetické krizi. Výpadky elektřiny trvají až 20 hodin denně. Ochromují dopravu, zásobování i běžný život obyvatel. Ceny základních komodit stále rostou a situaci dále zhoršují vysoké teploty a vlhkost. Rostoucí nespokojenost obyvatel se projevuje i protesty kvůli neúnosné situaci na ostrově. A teď zpátky domů.
3: Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami 3 křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. Křižení budou osazena semafory. Jde o stavbu za 45 milionů korun z DPH.
0: Sport.
2: 4 české posádky se představí v nedělních finálových jízdách světového poháru ve veslování v Plovdivu. Párové 4 mužů i žen měly účast v bojích o medailové pozice jisté s ohledem na malý počet přihlášených posádek v disciplíně. Skifařka Alice Prokešová a dvojka bez kormidelnice Pavlína Flaminková a Anna Šantrůčková mezi 6 nejlepších postoupily z rozjížděk. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
4: Dáme si dobrou muziku Sigela nebo taky Scootera Ramp.
5: Magda Radek, odpolední jump, ještě polovina před náma, 2 hodky.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, máme krátce po 16. hodině. No ještě jsme taky dneska ale nezmínili jednu podstatnou věc, a to, že v kalendáři máme krásné to jméno Antonie. Takže všechno nejvícnej.
1: Bez legrace, Tonička, se mi strašně vždycky líbila Antonie. Nádherný jméno. Ale já už mám kluka. Na E. Takže jako já jsem jako vyšachovaný, protože kdybych měl nějaký druhý dítě, teďko je to hypotéza,
0: ano,
1: tak by bylo taky na E. Prostě tohle jako držím, nebo bych držel.
0: V tomhle jsem chtěla říct, že já mám ještě zatím teda výhodu, protože zatím děti nemám, tak já můžu mít ještě furt v portfoliu takový ten vybraný jménak, jako co bych eventuálně si pořídila k dítěti.
1: Dobře, jaký favorit, favoritka?
0: Chlapečka, tak vzhledem k tomu, že mám úžasného bratra, tak by to byl Michal. Měl se vždycky strašně líbilo jméno Michal, ale tím pádem už by to byl potažmo možná budoucí švagr a můj brácha a už by těch Michalů bylo hodně. Líbil se mi vždycky Adam.
1: Vždycky si vzpomeň, Kavalčík. Jo, to tě odradí. Takže jo, teď jako ten kluk jako není zase
0: hele,
1: úplně,
0: ale
1: jo?
0: Tak může to být Michael třeba.
1: Michael, no, dobře. Jo. Jako vylepšila jsi to, no, ale...
0: A u holčiček jsem člověče měla vždycky favoritku Gabrielu, anebo Viktory, Viktorku.
1: Viktorka.
0: Viktorka jo, se mi taky
1: mám,
0: moc líbila.
1: Mám, jestli se jeho nepletu, tak tu má být Slicker.
0: No, vidíš to, no. Hezké, moc hezké.
1: To je hezký jméno, ano.
0: Každopádně dnešní den ale patří
1: Antony.
0: A jestli
1: Antony, bude ječet jako maminka, tak může někde u splavu mít to celá dobrý žolek,
0: je to tak.
2: Jam. Odpolední Jam.

0: filmové hudební protiklady.
1: Dneska nás samozřejmě při pátku čeká naše rubrika filmové nebo hudební protiklady. Občas tam do toho strčíme nějaký seriál nebo nějakou pohádku. Nicméně, kysáci, vy si můžete s náma tuhletu hru vyzkoušet taky. My si tady dáme prostě nějaký název filmu, pohádky, seriálu nebo písně, ale bude znít v protikladu, to znamená přehozeně do opačného smyslu.
2: Jenom občas nejde úplně všechno dát do opozitu, jo. Prostě to tak je, takže si nějak různě pomáháme a nebo to nějak přetvaříme, tvoříme, ale nějak se k tomu prostě dokonáme. Co máš?
1: Mám pro tebe dneska jeden velkofilm. Hrozně dojemný, spousta lidí u něj plakalo a v podstatě se to trošku váže k nedávným událostem.
2: Já mám jedno z nejúspěšnějších knižních autorů, který vydělal ještě víc peněz tím, že jeho filmy se sfilmovávají. Mm-hmm. Jo? Můžeme prozradit potom víc, kdo hádá první?
1: Hádám první.
2: Na to.
1: Jo. Prosím tě, je tam mý jméno, musela jsem ho jenom prostě pozměnit.
2: Dobře.
1: Nezachraňujte Timmyho.
2: Zachraňte Willyho.
1: No tak, chudák Timmy.
2: Rozumím tě. Timmy, prosím vás, je ta vedleba, která skonala nedávno, jak ji zachraňovali. Že
1: oni ji zachránili, ono to nepomohlo.
2: No a ještě pak zjistili, že to je holka navíc. No a tak dále.
1: Takže tak.
2: No, ano. Dobře, takže tuj.
1: Ano.
2: Já jsem dal dvě slova, ty vlastně, když to doplníš, tak to máš, protože tady nejde jako úplně to otočit, jo?
1: Dobře.
2: Jo? Takže jde o horor. Ten, ta.
1: To.
2: Ano.
1: To, it.
2: No jasně, to. Klaun, že jo, strašidelný klaun.
1: Jasně.
2: Serii samozřejmě v originále je to it.
1: Ano.
2: V češtině to.
1: To. Výborně, my jsme dobrý.
2: No dneska máme 6 bodů každej.
0: Filmové hudební protiklady.

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Naprosto správně slyšíte, Kysáci, každý všední den, včetně samozřejmě svátku. Pokračuje tahle ta soutěž 7 v 7 a to po celý tento rok. Jsme zhruba tak, teďka fakt asi zhruba už v půlce toho letošního roku.
2: No, ještě malinko přes půlku tam mají bonus, protože vlastně samozřejmě, když to spočítáme přesně, tak nám to zbývá na 6 měsíců a 18 nebo 19 dní.
1: Je to tak, takže o čem to je vlastně tahle ta soutěž? V 7 hodin ráno si zavoláte do Rádia Kiss na telefonní číslo 210 323 323, pokud máte kliku a dovoláte se jako třetí. Někdo tady z magické ranní trojky háže magickou hrací kostkou, která proběhne takovým tunýlkem v takovém malém černém hrádku a až vyběhne ven, samozřejmě na kostce zůstává nějaké číslo. A co to ale znamená?
2: Co to znamená? Pokud hodíte, dávám příklad, dvojku, násobí se to tisícem, to je to, že krát tisíc, ano. Takže je 2000, pokud je tam čtyřka, 4000, ale pokud je tam šestka, je to 6000 korun, ale neházíte tak, jak to bývá obvykle v těch hrách, ale dostanete automaticky 1000 korun bonus, to znamená 7000 v 7 ráno, proto 7 v 7.
1: Na víkend si tahle ta soutěž dá voraz, ale v pondělí, ať jste připravený, budíka nastavit těsně před 7 a pak už jenom vytáčíte.
2: Ona i ta kostka je speciální v tom, že samozřejmě se ukládá, čistí se, vlastně šamani jako do ní vkládají různý energie a tak dále. Jo. Takže v pondělí padne 6. To já si myslím na 100%.
1: Tak uvidíme v pondělí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Je to tady, blíží se to, protože někdo už možná víkend má, můžeme to takhle počítat, jinak samozřejmě od zítřka Kiss Active Weekend od 7 ráno v sobotu, od 7 ráno tady i v neděli prostě jede to. Můžete si zpromovat svoji akci nebo nějakou akci vůbec, jakože byť to nepořádáte, ale můžete podpořit třeba nějaký jarmark, divadelní představení, začnou teď letní scény divadelní a tak dále. Průřezem České republiky, nebojte se toho, přes hlasovku našim víkendovým městům, jak jim říkáme, prostě pošlete do 30 vteřin to nejdůležitější, kdy, kde, jak, popřípadě za kolik, ale hlavně ty základní informace, abyste se vešli. No a my tady máme hned jednu takovouhle aktuální víkendovou akci, protože pokud jste se chystali dnes do amfiteátru Loket, kde měl vystoupit Michal David a Damiči společně s naším Martinem Hájkem, tak tento koncert je, ale pozor, přesunutý, a to na neděli 14.6. od 19 hodin, takže máte ještě čas. Dneska do Loktě nejezděte, tento koncert kvůli nepřízni počasí je přeložen na neděli 14.6. To vám vzkazuje Vláďa Suchan, největší sex boj na Karlovarsku. Takže přátelé, v neděli Damiči, Martin Hájek a Michal David na Lokti, lístky ještě jsou, tak v neděli tam doražte.
2: My vám teďka ale samozřejmě zprostředkujeme pomocí naší Teresky zprávařky nějakou aktivitu, na kterou se můžete o víkendu těšit. Takže Teresko, kam nás pozveš?
3: Máme pro vás pozvánku do Ostravské zoo, kde se v sobotu koná tradiční medobraní. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny rozmanité včelí aktivity. Vyrazit můžete také na pražskou Letenskou pláň, kde se zítra koná 16. ročník akce Den s policií České republiky. Seznámit se tam můžete s technikou a vybavením nejen policie, ale i záchranné zdravotnické služby hlavního města Prahy, hasičského záchranného sboru a armády České republiky. Tak hezký víkend!
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: No ale hnedka takhle po omisi dáme dopravní informace. Já mám pro vás dvě nehody, a to konkrétně v Brně. Bouralo se v ulicích Vídeňská a také v ulici Svatoplukova.
2: Z Brna pojďme do Plzně, Rokycanská, dále v Praze Průmyslová, tady počítejte se zdržením, stejně jako na Chlumecké, i tady je to takový hodně ucpaný. V Táboře, nebo na okrese Tábor, na hlavní silnici u Běleče, hlavní tah také komplikované, no a tak nějak ještě jedna čerstvá, která teďkon tady vykoukla, Jablunkov, okres Frýdek, Místek, Nádražní ulice.
1: My
2: i tady se bouralo.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte se robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
1: Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
2: Mami, kam pojedeme o víkendu?
3: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
2: Hop a tradá, to zní jako...
3: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
2: A co tam je?
3: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
2: Hopstráda!
3: Hopstráda.cz.
4: Best of Milan.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio KIS počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno s občasným deštěm a během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno. Napříč republikou budeme mít až kolem 22 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: Lidé napříč Českem si stěžují na problémy se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Podle prvních informací má provozovatel sítí společnost Meta Platforms problémy také v zahraničí. Mnoho uživatelů bylo během dne nečekaně odhlášeno ze svých účtů a následně se nemohlo znovu přihlásit. Při pokusu o přístup se objevovaly chybové hlášky upozorňující na neočekávanou chybu. Výpadek se dotkl přinejmenším milionů lidí z různých koutů světa. V tuto chvíli není jasné, co problémy způsobilo. Na trhu ve Spojených státech jsou ode dneška veřejnosti k dispozici akcie americké společnosti SpaceX, kterou založil a vede podnikatel Elon Musk. V primární veřejné nabídce akcí podnik získal 75 miliard dolarů. Předběžné propočty ukazují, že akcie by mohly v úvodu obchodování zlevnit alespoň o 28% na 174 dolarů za kus. A teď zpátky domů.
3: Zábavu, pohyb, kulturu i společné zážitky napříč generacemi nabídne tuto sobotu premiérový ročník rodinného festivalu Rodináda, a to v Jablonci nad Nisou. Organizátoři chtějí založit novou tradici, která bude každoročně patřit rodinám, také sousedskému setkávání a aktivně strávenému času. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Na internetu se objevilo více než 4300 podvodných domén napodobujících oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Nabízejí falešné vstupenky na mistrovství světa, tak pozor na to. Tolik zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
4: Ještě jednu hodinku závěrečnou tohoto pracovního týdne společně s Magdou a Radkem.
5: Tak si to pojďte s náma vychutnat jumpitu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Víte že?
1: Nevím vůbec, o čem bude mluvit Magda, a těším se na to, protože tady ta rubrika je vždycky o tom, že to je jako zajímavý. Ať jsou to rekordy zvířátka nebo něco z lidského těla, to je jedno, každopádně to je teď tady na Kisu.
2: My se zaměříme teďka trošičku na vztahy, opět jo, a mladistvích. Dospívající chlapci totiž, víte že? Jsem zapomněla říct. Dospívající chlapci dávají poslední dobou více přednost AI přítelkyním před skutečnými vztahy. Je to tak, stále více dospívajících chlapců navazuje romantické vztahy s umělou inteligencí, protože proč? AI je vždycky dostupná, nikdy neodmítá a vždy souhlasí.
1: Já vím, no, ale kluci, tohle je smutný, pokud to takhle máte. Jako dobrý, používejte to, jo, já jako taky občas zabřehnu nějakou informaci nebo tohle to, ale přece jenom naživo je naživo.
2: Naživo je naživo a hlavně takový to správný remcání od tý ženský, to
1: Ježiši
2: tak je fajn.
1: Maria, jako vemte si to, kluci, vemte si to, že takhle byste se dožili třeba jako želva 150. Ta holka vám to zkrátí minimálně o půlku. Přesně. To by přece, to si nenecháte ujít.
2: Je to tak, no. Jo. A buďte šikovní, jo? Vám to prostě říkám. Buďte a najděte se nějakou živou.
1: Hlavně buďte.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: 43 minut,
1: 43
0: už ani ne.
1: 43 minut máte ještě na to, abyste fofrem skočili na Facebook Rádia Kiss, protože tam probíhá naprosto geniální soutěž. A to s mobil pohotovostí o Xiaomi 17T Pro A. Pozor, když si u mobil pohotovosti vyberete tento skvělý mobil, tak za pouhé napsání recenze můžete získat elektrokolobišku v hodnotě 7000, pozor, ale úplně zadarmo.
0: Jenže navíc mobil pohotovost Xiaomi 17T Pro nabízí za luxusní cenu, takže rozhodně koukněte tam a když nevyhrajete, ale pořídíte tenhle mobil, tak jak říkala Magda, za recenzi ještě koloběžku, elektrokoloběžku, sorry, ale takovou soutěž nevím o ní. Takže, ale teď soutěž tady u nás na Facebooku Rádia Kiss. Šup, máte ještě 40 max minut,
1: ano,
0: pak je konec.
1: Přesně tak, tak to stihněte, onem, Facebook Rádia Kiss.
0: Hodně štěstí. Rádio Kiss.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš
2: 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jo, do světa fotbalu se opět vydáme, tentokrát to ale bude trošičku zajímavější.
2: Bude to zajímavější pro vás třeba, který nekoukáte na fotbal, ale míte moc dobře, o co se teď hraje. Hraje se o trofej pro toho nejlepšího jednou za 4 roky, jenže ta trofej, kterou oni zvedají, ten nejlepší z daného šampionátu světového, tak to je docela malinko taková, ne záhada, ale přece jenom voříšek.
1: Jak pak to?
2: No hlavně pro security.
1: Dobře.
2: Jo, protože tu trofej, kterou zvednou nad hlavu ty, kteří zůstanou na konci těmi nejlepšími.
1: Ano.
2: Jo, ať to bude Holandsko, Španělsko, Argentina, nevíme, jsme na startu. Ale nicméně, tato věc, to je hodně drahá záležitost.
1: Kolik?
2: Všechno prozradím. Trofej pro vítěze mistrovství světa je hodně drahá na to, aby si ji mohli týmy nechat. Tudíž ta originální trofej, tak to je radost jenom během oslav po finále. To znamená, jde s nima do kabiny, prostě tohle to.
1: Fotky.
2: Nějaký čas s nima stráví, stejně jako ochranka,
1: ano,
2: která ho má, tuhle tu trofej, na starosti. Potom okamžitě si FIFA a ochranka, nebo nějaká ta security,
1: jasně,
2: vezme zpět trofej a vrací se do Curychu, kde samozřejmě se zamkne na další dobu.
1: Mm-hmm.
2: Vítězové samozřejmě dostanou repliku, která je naprosto na oko totožná, je ale pozlacená, silně pozlacená, je ale navíc jako teda z bronzu.
1: Jo,
2: aby si mohli vystavit nebo někde prostě dát. Originál je v Curychu. Cena toho poháru, který možná nemá ani, možná má půl metru, nevím, cca. Kolik myslíš, že stojí?
1: Ty brďo.
2: Na koruny.
1: Na koruny? Hmm? Tak já nevím, já budu asi přehánět hrozně teďka. 20 míčů?
2: 432 milionů korun.
1: Cože?
2: 432 milionů zvednou nad hlavu ty, kteří budou úplně nejlepší.
1: Ty jo.
2: 430.
1: Dobře, no, takže, když je to bude schovaný?

0: V Curychu.
1: V Curychu. Co uděláme výlet?
0: Uděláme, ale mám kej tušení, že dostaneme spoustu let na tvrdou.
2: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: kysáci, milé kysačky, milá kysáčata všech zemí a světů, spojte se a hlavně pojďte se s náma pomaličku loučit, protože samozřejmě týdenní odpolední jump je na svém závěru.
1: Končíme, teda co se týče tohoto pracovního týdne, budeme se těšit zase v pondělí od 14 hodin. Po nás to ale jede veselé dál Martin Hovorka a Miléniovky, takže rozhodně tomhle počasí, pokud jste někde přikrytý v altánu, v garáži, nebo jen tak doma, volume doprava, protože teďkon to tady bude mejdan.
0: Užijte si krásný víkend a my se slyšíme v pondělí zase od 14.
1: Ahoj. Ahoj. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Je tady poslední dopravice, koukneme kde co a jak, kde to jezdí, nebo kde to spíš jako nejezdí. No a my vám budeme za chviličku už jenom přát krásný víkend. Hlavně opatrně, štosuje se to docela slušně, taky se docela pěkně bourá, takže buďte tak nějak opatrní, ať se vám všechno špatné vyhne. Nezapomeňte, že Martin Hovorka je tady už za malou chvíli. Ale teď ty hlavní tahy. D8, 33. kilometr ve směru Ústí nad Labem, bouračka, počítejte se zdržením. D1, 310. kilometr, je to ve směru na Brno. I tady už se to štosuje, je tam dopravní nehoda. V Praze, Hlávkův most, taky velký špatný. Kbelská, Praha, taktéž levý jízdní pruh je neprůjezdný, špatný. Pojďme se podívat taky do Ostravy, kde se bouralo na Michálkovické ulici. Je toho docela dost, hlavně na hlavních tazích. Klídek, pohoda, no splinu, dejte si klidně někde nějaký kafe, hlavně na pohodu a s kysem. Mějte se moc hezký víkend a zase v pondělí.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
3: Kdo pak to uklidí?
1: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
6: Rádio KISS. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku oblačno s občasným deštěm a během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno. Napříč republikou budeme mít až kolem 22 stupňů Celsia.
6: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel Česka klesl asi o 19 800 na 10 896 000. Oznámil to Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi lednem a březnem vystěhovalo zhruba 36 500 lidí. Ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17,5 tisíce dětí. Porodnost podle úřadu se trvale klesá pátým rokem po sobě. Hackerská skupina s vazbami na Írán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA s pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, o kterých tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadila drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. A teď zpátky domů.
8: Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. Křižení budou osazena semafory. Jde o stavbu za 45 milionů korun z DPH.
6: Sport.
7: Na lavičce hokejistů prvoligových Litoměřic doplnil trenéra Daniela Tvrzníka v roli druhého hlavního kouče Patrik Martinec. 54letý Martinec byl od loňského října asistentem Jaroslava Nedvěda v pražské Spartě. V sezóně 2024-25 působil v Litoměřicích jako scout. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi Martin Hovorka.
9: To, že se v pátek večer na KISSu slyšíme, to znamená, že začíná weekend. Martin Hovorka s vámi i s hudebním speciálem.
6: Millennium. Best of Millennium. Každý.

0: Na rádiu Kiss neuvěřitelná vzpomínka, to byla Fragma a pecka Toukas Miracle. My tu naším pátečním večerním playlistem vzdáváme hold největším hitům milénia. Teďka si možná říkáte, cože to vlastně je to milénium, tak to je dekáda po roce 2000, nultá léta, to v televizi běžely první řady soutěží Superstar a Vyvolení a pokud zrovna vypadl náš favorit, tak jsme si postěžovali kámošům přes ICQ. Měli jsme také první MP3 přehrávače, tlačítkovou Nokii nebo dokonce PlayStation. Tohle byly všechno technologie, které nás formovaly právě na začátku milénia. A k tomu i spousta muziky. Já vám budu ty největší hity hrát až do 22. hodiny. Jsem Martin Hovorka a za malý moment třeba Outkast, Rihanna, Kate Tracy, a nebo právě teď pokračujeme s kapelou Green Day. Hezký poslech, dobrý večer.
1: Best of Millennium. Na Kissu.

Radio Kiss vám po celý páteční večer servíruje ty největší hity milénia a teď také pozvánka na jeden mejdan, který startuje za malý moment a kam když vyrazíte ještě teďka, tak ten hlavní program zvládnete. Kamenice u Prahy, přátelé, se dneska stává dějištěm legendární show, protože tady vystoupí dvě zásadní kapely našeho playlistu, které tu s námi také byly právě v miléniu. Takže přátelé, pokud si dneska uděláte výlet, je to kousek od Velkých Popovic nebo kousilínek od zámku Štiřín. Kamenice u Prahy, tak tam na louce vedle fotbalového hřiště dneska vystupuje Verona. Nejsi sám. Na místě budou také s celou kapelou Lunatic, jo! A za Radio Kiss Roman Anděl. A jeden týždeň mala, proto tě aj čakala, jeden týždeň mala. A já se připojím v průběhu dnešního večera taky. Wow, Martin Hovorka. Láv, láv, láv a taky bum, bum, bum. Jo, tenhle vibe má grády, tak vem do ruky kolu a rum. Jo! Buďte v Kamenici u Prahy, protože tady to bude celý dnešní večer tepat, šlapat, dupat, prostě mejdan na konci pracovního týdne. Zasloužíte si být u toho. Teďka Rihanna nebo Outcast, ať se vám Kiss skvěle poslouchá. Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu. Na, na, na.

Tak tohle mě před čtvrtstoletím hodně bavilo. Outcast a Mrs. Jackson, schválně, jaká vás bavila muzika před 25 lety. Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, třeba si i tu vaši oblíbenou písničku zahrajeme. Za malý moment v našem vysílání promluví Tereza Kernlová. Hrát si budeme Black Milk.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Přesně důvod, proč já mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
6: Best of Milan. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Na rádiu Kiss celý páteční večer posloucháte hudební speciál Best of Millennium. Tady ta písnička, co teďka dohrála, se jmenuje Superstar. A přede mnou tu teď je taky taková star, která je ještě navíc super, Tereza Kernlová. Ahoj.
1: Ahoj, hezký večer.
0: Terko, vy jste měli s holkama kapelu. Schválně si naši posluchači si ještě vzpomenou na název té kapely. Byli to Black Milk a Black Milk vznikly vlastně v době, kdy ty si dostala v občanku.
1: No, ještě dřív chvilku.
0: Takový český Spice Girls to byly.
1: Myslím si, že nějak jako těsně samozřejmě před Black Milk už byly ty americký nebo britský, jako byly Spice Girls, že Backstreet Boys a tohle, tak to bylo asi chvilku před náma, že jo?
0: Jak vzpomínáš tady Black Milk?
1: Já vzpomínám na Black Milk dobře. My jsme pochopitelně měli nějaký problémy, kvůli kterým jsme se rozešli, rozhádali, ale vlastně, jak jde čas, tak mám pocit, že ty špatné věci člověk zapomene a vytáhne si z toho jenom to pěkný, co bylo super, a ty zkušenosti a vůbec ty zážitky a všechno to je nezapomenutelný.
0: Každopádně, když bychom měli se vrátit na takovou veselější notu, jaká byla vaše nejslavnější, nebo jaká byla vaše první písnička, schválně, že bychom ji připomněli posluchačům?
1: Ty mi dáváš.
0: Nechci tě trápit, nebo

0: Modrej dým.
1: Já se domnívám, že úplně první výrazný song Black Milk byl určitě Modrej dým.
0: Modrej dým. Upřímně, Terko, dlouho jsem tuto píseň neslyšel, takže bychom teďka mohli našim posluchačům pustit, jak to tenkrát začalo.
1: Dobře.
0: Takže milí posluchači Rádia Kiss, díky, že ladíte Best of Millennium a tady je Modrej dým a Black Milk. Tereza Kedlová, Helena Zaťová a Tereza Černochová. Wow!

Naším parťákem pro páteční večer zůstává Radio Kiss. Hrajeme si ty největší hity milénia. A schválně, řekněte mi, tipli byste si, jaká dvojice patří mezi nejdéle fungující páry světového showbiznesu? Enrique Iglesias a bývalá tenistka Anna Kurníková jsou spolu 25 let. Jako samozřejmě není to samozřejmě vítěz této kategorie, jsou i jiní, co to spolu vydrželi daleko, daleko déle, ale jakože, když si vezmeme show business, tak tam se to jen tak nevidí, že by spolu někdo vydržel 25 let. Oni si své soukromí velice dobře střeží, vychovávají spolu už 3 děti. No a co je zajímavé, že bulvár na ně jen tak něco nevytáhne, takže když Enrique Iglesias v roce 2010 spolupracoval se zpěvačkou Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, tak se tenkrát hodně jako spekulovalo, jestli vztah Enrique a Anny ustojí. Tato spolupráce, protože mít vedle sebe Nicole Scherzinger, to je taky krásná baba, tak si myslím, že každý druhý chlap by jako neodolal, jo? Ale Enrique, to je držák, ten zůstal věrný své Aně a opět novináři neměli o čem psát. Maximálně to, že ten duet a písnička se vydařila. Takže bychom si pustili Enrique Iglesias a písnička, kterou natočil s Nicole Scherzinger, Heartbeat. Vzpomínka na rok 2010, možná si i vy vybavujete, jaká tehdy hitovka to byla před těma 15-16 lety. Tady je Radio Kiss, hezký večer.

0: i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
8: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
9: www.elvaprofi.cz
8: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
12: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
13: V 7 hodin večer vás z Kisu zdraví Martin Hovorka a za malý moment se dozvíte, co mají s filmem společného Maroon 5.
14: Millennium.

0: Kousek po 19. hodině a v našem dnešním hudebním speciálu Best of Millennium za malý moment Maroon 5 a když se naše Katka Čepelíková, expertka na filmy, dozvěděla, že budeme hrát Maroony 5 za malý moment, tak přibyla do studia a říká, mám tady jednu pikošku o Maroon 5, chceš ji slyšet? Katko, chci. Ahoj.
1: Ahoj, no jasně, to je prostě věc, kterou musíte vědět, protože teďka aktuálně na Apple TV běží nový film, který se jmenuje Následky. Hraje tam hlavní roli Keanu Reeves, který tam stvárňuje takového herce, který ho začne někdo vydírat, jo, a co on na to? Tak to vymyslel scénárista a zároveň režisér v jedné osobě Jonah Hill, což je možná jméno, který vám nic neřekne. Je to herec takových pidí rolí, kdybyste ho viděli, tak byste možná věděli, ale co je důležitý, je to brácha Jordana Feldsteina, což byl velmi úspěšný hudební manažer, který právě 15 let vedl populární kapelu Maroon 5, jo, on je provedl všema těma hitama a nebýt jeho, tak vlastně Maroon 5 by vůbec nebyli tam, kde jsou.
0: Myslíš, že Keanu Reeves poslouchal Maroon 5?
1: Já myslím, že to byla povinnost, když točili tenhle ten snímek Následky. Takže kdo neposlouchal Maroon 5, tak ten prostě musel být okamžitě z placu vyveden, jo, a prostě znělo to tam všude, podle mě.
0: A ty máš od nich nejraději jakou písničku?
1: Hele, mně se třeba hodně líbí jako Memories, což je písnička, kterou věnovali právě tomu svýmu hudebnímu manažerovi, ale budu ráda i za tuhle, kterou teď pouštíš.
0: To je vlastně úplně jejich první single, takhle to odstartovali v roce 2003, This Love. Tak Katko, děkujeme a vy si pustíte nějaký hezký film.
1: Jdu, pojďte taky.
0: Ahoj.

0: Hladíte Radio Kiss a kdybyste nevěděli zítra co roupama, tak já vás zvu do České Lípy. Mám rád na tomto letním období, že jsou mejdany a večírky venku. Jo, ne v žádném zaprděném klubu jako v zimě, ale hezky pěkně venku pod šedou oblohou. I ten zítřejší mejdan v České Lípě bude venku, vedle zimního stadionu, na takovém prostranství. Ta akce, na kterou vás zvu, se jmenuje Goldies a je zajímavá v tom, že se tam hrajou jenom pecky, na kterých jsme vyrůstali. Osmdesátky, devadesátky, mileniovky, to všechno na Goldies mejdanu v České Lípě zítra večer. A zajímavé je to, že tam i lidi chodí různě v kostýmech, ala devadesátky, osmdesátky. Má to tam dost takovou zajímavou atmosféru, milou atmosféru, vzpomínkovou atmosféru, tak jestli máte rádi tuhle muziku, tak v České Lípě jste zítra večer vítáni. Detaily na mém Instagramu, tak se jukněte na Marty Hovorka Instagram a budu se těšit, že si zítra společně uděláme v České Lípě selfiečko. Tak. A tady je další muzika z milénia, protože páteční večery na Kissu patří hitům milénia. Za okamžik Chaos a teď Superman Lovers.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

0: Jukis, průkopníci českého hiphopu, to byly Chaos. Už v 90. měli takový hity jako
1: Čumím na bednu.
0: Nebo policie. A pak v miléniu přidali tento o svištích. Tak, za malý moment nás v našem vysílání čeká Akon a mám pro vás písničku, kterou jste podle mě 20 let neslyšeli. Se zblází, až uslyšíte, tak si na ní počkejte.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

kdysi královna latinského popu, teda až po Shakize, to byla mexická zpěvačka Thalia, která je vdaná za hudebního magnáta Tommyho Motolu, což je bývalý šéf společnosti Sony Music. On v 90. letech proslavil, ale taky s ní i žil, Mariah Carey, kterou potom samozřejmě s příchodem 0. let vyměnil za mladší model, tady za Thaliu. Tak jsme si připomněli pecka Regresa a My. No a nás teďka čeká další ohromný hit 0. let. Čeká nás rapper Akon. Nedávno jsme ho viděli v Praze v O2 aréně. A já vám teď dám jeho písničku. Se zblázníte, až ji uslyšíte, protože tu jste neslyšeli minimálně 15 let. Akon se totiž spojil s kanadským rapperem. Ten si říká Cardinal Official a vznikla písnička Dangerous. A já bych na tento, dá se říct, chlapský duet v našem dnešním Best of Millennium rád zaspomínal, takže Akon a Cardinal Official. Girl,

hlas Sophie Alice Baxter ve vysílání Rádia Kiss. Jsme celý páteční večer v miléniu a já jsem tady našel takový hezký srovnání, jak se lišíme my, co jsme vyrostli v miléniu, od těch, co vyrůstají teď po roce 2020. Takže jaký je rozdíl mezi námi, co jsme vyrostli po roce 2000 a mezi těmi, co vyrůstají v současnosti? Ha, přátelé, my jsme takzvaná klikovací generace a ta dnešní generace, tak ta se údajně nazývá scrollovací generací. A to je fakt, protože my jsme tehdy, po roce 2000, hodně klikali na myš, jo, když to dneska se scrolluje. Tadá! Já jsem někde čet, že současné děti, kteří tomu jako fakt podlehnou, těm sociálním sítím a tak dále, tak jsou schopni naskrolovat na tom screenu a displeji až 7 kilometrů denně. Ale myslím, že ani my jsme nezůstávali pozadu. My jsme jenom akorát dělali ten pohyb tím prstem trošku jinak. Jo? Zatímco oni scrollujou, my tenkrát klikali na myš. Furt a furt. Až jsme oddělali myš a museli jsme si říct doma o novou. Za malý moment v našem vysílání Alex C. a taky Mariah Carey.

0: Duren Duren, poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Je 8 hodin večer, s vámi na Kissu Martin Hovorka. Hrajeme si muziku, jaká bodovala v hitparádách na začátku tisíciletí.
2: Millennium. Best of Millennium.

Milénium pokračuje na rádiu Kiss i po 20. hodině a nedávno tady v České republice proběhl takový dvojkoncert Neo a Akon. Dva slavní rapeři z Milénia vystoupili v O2 aréně. Upřímně divím se, že Neo tady v České republice vystoupil, protože on má problémy s vystupováním. Tento americký zpěvák má totiž rovnou 3 přítelkyně a vůbec mu to nepřipadá divný. 3 holky má doma, žijí spolu jako jedna velká spokojená rodina, ovšem některým společnostem, pro které pracuje, se to nelíbí. Takže měl třeba domluvený nějaký kšefty a teď oni se domákli, že má prostě doma 3 holky najednou a že takhle funguje, tak mu najednou ten kšeft prostě vzali. Řekli, pro naší firmu jako děkujeme, ale my nechceme, abyste tady vystupoval. Jo? Takhle, ale z druhé strany, jako respekt před tímto raperem, před Neem, a nejenom před ním, respekt před jakýmkoliv člověkem, který zvládne žít se 3 přítelkyněma najednou. Že to máte 3 konverzace denně, typu, co, děje se něco, zlatíčko? Ne, dobrý. Můžu pro tebe něco udělat? Ne, dobrý. Krát 3 si vemte tohleto, krát 3, takže respekt. A to je on, Neo, na vlnách rády, jaký je písnička Because of You. Hezký večer.

0: Pokud posloucháte Radio Kiss v pátek večer, znamená to, že s námi vzpomínáte na období po roce 2000. Ozval se i Láďa, který si vybavil, že v miléniu bylo těžké, problematické sehnat nejnovější hry na PlayStation. A pak napsala zprávu Gábina, že ona se na začátku 0. let nedokázala obejít bez dvojčete se světýlky kolem reproduktorů, co blikali v rytmu hudby. Ozval se i Honzík, ahoj.
1: No čau, ale prosím tě, ještě jak začal Facebook, tak tam byla funkce šťouchnout. No, tak jsme se šťouchali celý dny tam a zpátky, no. To byla taky docela sranda.
0: Nevíte, dá se dneska ještě na Facebooku šťouchat, nebo tato funkce už neexistuje? Já ani nevím. Každopádně já vás teďka prošťouchnu další muzikou na rádiu Kiss v Best of Millennium Alcazar. Hezký večer.

Sean Paul na Kissu. Co tam máme dál? Bude Aserehe a pak taky jedna italská skupina, se kterou aktuálně hodně spolupracuje David Guetta. Počkejte si.

0: Radio Kiss v pátek večer vysílá Best of Millennium a my teďka zazpomínáme na jeden italský projekt z roku 2002. Nevím, jak vypadala jejich zpěvačka, protože ve videoklipu se objevila místo té zpěvačky nějaká egyptská modelka. Zřejmě ta zpěvačka asi nebyla dost hezká na to, aby se mohla objevit v jejich videoklipu. Nevím, i když takhle, to je subjektivní, protože to, co se líbí mně, nemusí se líbit vám a obráceně, to, co se líbí vám, zase můžu já zhejtit, že jo, naopak. No, každopádně Milky. Jejich největším hitem byla pecka Just the Way You Are. Uteklo, já nevím, 24 let a tady ta písnička teďka hodně trenduje na sociálních sítích. Dokonce si toho všimnuli David Guetta, tak tomu dal novou podobu, ta zní takhle. To jsou Milky v remixu od Davida Getty pro rok 2026. No jo, ale tady ten italský projekt měl ještě druhý single. Méně úspěšný, ale byl tam v hitparádách tenkrát po roce 2000, takže bychom si ho připomenuli, že bychom si dali druhý single od Milky, který tehdy bodoval v hitparádách, v rádiích, na diskotékách. Takže přátelé, i toto je Millennium a jsem rád, že vám tuto vzpomínku mohu dnes večer na rádiu Kiss nabídnout. Tady jsou Milky a Be My World.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

Kiss si v pátek večer hrajeme písničky, co nás bavily po roce 2000. Toto je jedna z nich, Bob Marley a Funkstar Deluxe, Sun is Shining. Tak, my tady vzpomínáme na dobu milénia. Mám tady něco, co tady ještě nepadlo, jedna taková vzpomínka. Schválně, jestli víte, jaká byla nejčastější otázka při seznamování po roce 2000. Máš ICQ? Na to jsme se ptali pokaždý, když jsme se seznamovali s někým novým. Máš ICQ? Já si úplně vybavuju ty noční chaty spojené s touto aplikací, kdy navíc tam byla jedna taková jako mezník, taková revoluce, kdy byl k dispozici seznam přátel, kteří jsou aktuálně online. To byla velká věc tenkrát, když s tím ICQ přišlo. Takže Millennium spojené s ICQ, mimochodem název této aplikace vznikl ze slovní hříčky Hledám tě. Hledám tě se anglicky řekne ICQ, proto tato zkratka ICQ. Tak, přátelé, to bylo Millennium, dneska si píšeme třeba přes Instagram. I to je ale možná už zastaralá záležitost, ale kdyby náhodou, přátelé, byla chuť třeba napsat mi, jakou máte rádi písničku z doby milénia, tak mi klidně napište na moje, na moje ICQ, a to už dneska nefunguje ICQ, na můj Instač. Marty Hovorka, tak zní můj Instač, kdybyste jako chtěli, nenutím samozřejmě. Hezký páteční večer vám všem, dáme si další pecku z milénia, MIA a Piper Plains.

0: Je 9 večer, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a teď mám pro vás Pitbulla a Marka Antonyho.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

krátce po 21. hodině Best of Millennium pokračuje a teď si dáme Cher. A jak se blíží léto, tak tato zpěvačka pomalinku rozjíždí svůj letošní zmrzlinový biznis. Propaguje totiž gelato, nazvané Cherláto, jehož pojízdná prodejna křižuje ulice Los Angeles. Taková zmrzka stváří Cher a zlatým prachem vyjde na $20 v přepočtu na 400. Takže Cher jde do plnejch. No a v tento moment zazpomínáme na 24. studiové album, které Cher vydala v roce 2001. Navázala tak album Living Proof na obrovský úspěch alba Believe. A tohle byl tehdy pilotní single Music's No Good Without You.

0: Největší hity milénia v pátek večer na Kissu a Radio Kiss letos v O2 aréně.
1: Explosion Tour 2026.
0: Celý tým DJů a moderátorů Rádia Kiss se těší do té největší koncertní haly České republiky. 21. listopadu je Rádio Kiss v O2 aréně a s námi hudební program nazvaný Millennium Explosion. Největší hvězdy milénia na jednom pódiu, Safri Duo, Bass Hunter, Puffendorf, Groove Coverage, ATC, Ingrid, taky třeba Brooklyn Bounce a další hvězdy. Je jich opravdu více jak 10 a ten večer bude zase jako vždy monstrózní. Teďka jsem byl v O2 aréně, tak za prvý už tam zase jezdí metro, už tam zastavuje metro. Ta stanice metra je nádherná. Já jsem měl pocit, že vystupuju na úplně nový jako stanici metra. Byť ten vylezete ven a víte, kde jste u O2 arény, ale vystupujete někde, kde to vypadá šíleně nově. Tak to je jedna věc, na kterou se můžete těšit, až půjdete do O2 arény. A pak jsem teďka někde čet, že budou testovat nový kontrolní rámy do O2 arény, že by je měli nasadit v září a že by ten průchod přes ty rámy, jo, bezpečnostní, měl být o dost rychlejší, takže bez front víceméně. Tak to jsou takové jako střípky, na co se můžete těšit, pokud půjdete s Rádiem Kiss do O2 arény 21. listopadu. My tam budeme a s námi ty největší hvězdy milénia. Doufám, že si to užijete. Takže vstupenky v prodeji, pořiďte si je, ať celou tu show můžete vidět na vlastní oči.
1: Rádio Kiss Millennium Explosion.
0: Co tam máme dál? Až do 22. hodiny hrajeme ty největší hity milénia. Nebudou chybět Swedish House Mafia, ATB, nebo právě teď Mojo a pecka Chillin. Hezký večer.

Na Rádiu Kiss další hudební granát z milénia, Flowrida a pecka Sugar. Za malý moment nás čeká Arash a taky jsem si říkal, že byste si mohli jednu pecku vybrat vy. Tak jestli existuje nějaká písnička, kterou máte spojenou právě s dobou 0. let, dejte vědět přes apku Rádia Kiss a já vám ji za malý moment pustím tady na Kissu.

0: ale co já si jako vzpomínám, tak třeba Destiny's Child, ty byly superový, nebo NSYNC. A z českých třeba jsem žral strašně moc v roce 2000 Buty. To bylo za mě asi takový ty nejlepší pecky, co já jsem poslouchal. Čau, Jirka.
1: Jirka vyjmenoval spoustu jmen. Kdybych si měl vybrat jedno, to jméno, tak bych vsadil teďka na Destiny's Child, což je kapela, která nejprve vystupovala pod názvem Girls Time, protože nedokázali vybrat vhodný název, až poté v roce 99 přišli s názvem Destiny's Child. A jedna z jejich největších hitovek byla pecka Bootylicious, což je slovíčko, které bylo díky jejich hitu tak populární, že se dokonce v roce 2006 dostalo do Oxford English Dictionary. Prostě do slovníku angličtiny. Co to znamená to bootylicious ve volném překladu? Bootylicious atraktivní díky výrazným křivkám, což všechny dámy z Destiny's Child měly. Atraktivní křivky. Beyoncé, Kelly Rowland a Michelle Williams. Právě teď na KISSu.

let hrajeme nejlíp. Tady je Radio Kiss, no ne, jako občas je potřeba se pochválit. Hrajeme skvělý pecky. Radio Kiss jede dál, už po 10. večerní nás čeká klasické kysácké bestovko, to nejlepší z celého dnešního vysílání. V každém případě ještě chvilku dnešní Best of Millennium. Čeká nás třeba Verona Shaggy, nebo právě teď pecka z roku, kdy začínala Lady Gaga, Rihanna měla mega hit Umbrella, konala se letní olympiáda v Pekingu a Alex Gaudino měl tuhle diskotékovou pecku Watch Out. A byl bych rád, kdybyste si ji dali hodně nahlas. Tak večerka až 10, že jo, sousedi budou prudit až zhruba za 10-15 minut, že to máte nahlas, takže ještě chvilku můžete mít vyhulený rádio, jak se říká. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký zbytek dnešního večera, další Best of Millennium. Opět za týden a už se těším, jaký fláky, jaký hity si dáme příští pátek večer společně. Tak ahoj, užijte víkend.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Přiznejte se, kdo z vás už někdy za volantem bojoval s mikrospánkem? Trošku tady mrkám na svého kolegu Patrika. Víte co, takovým tím momentem, kdy mrknete a najednou nevíte, jak jste ujeli posledních pár set metrů. Jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 nehod kvůli tomu, že řidič nebo řidička usnula za volantem. A loni to byl dokonce rekord. A pokud se nepletu, Patriku, ty z tomu rekordu vlastně bohužel tak trošku pomoh. Protože do té statistiky z roku 2025 patříš taky.
3: Máš pravdu, byly 4 hodiny ráno, kysáci, jel jsem z akce, pár kilometrů domů, říkal jsem si to dojedu jako vždy a cca 5 kilometrů před barákem jsem prostě schrupnul a bylo to na světě.
2: A auto?
3: Auto jako nebylo úplně na odpis, ještě jsem to prodal někomu, kdo si to opraví.
2: To jsem asi nechtěl slyšet, tohle.
3: Ne, ono to jako, tam byl bok jako v celé době.
2: Auto, to je perfektní auto, tohle.
3: Je ve výborným stavu, to je ve vůni.
2: Dobře.
3: No, ale mě zachránili, teda musím zaklepat, mě zachránili svodidla, protože na jediným tady tom úseku byly svodidla, já jsem vlastně přijel přes protisměr a levou stranou jsem se hezky povozil po těch svodidlech, zaseknul jsem kolo pod svodidla a už to bylo.
2: Zpětně si ten moment, kdy ti padla hlava, logicky asi neuvědomuješ, že jo?
3: Já jsem byl, řeknu to na plnou hubu, já jsem byl blbec, protože já už jsem to na sobě fakt cítil, že už se mi zavírají výkaže, už to, ale říkal jsem si, to dám, ježíš, už jsem skoro doma. No a pak už si jenom pamatuju ránu, co mě probrala a bylo to.
2: Víte, kdy je to nejhorší? Právě ráno kolem 6. hodiny, což nás jako lidi, co vstávají takhle před 5. úplně netěší. A pak, a to je zajímavý, je to často odpoledne mezi 2. a 3.
3: Druhá, třetí. No ono to je po obědě, takže možná jak se najíš, tak jsi takovej sklidněnej a pak chrupneš.
2: Teď si vem, častokrát mají lidi 2 práce, si taky o tom můžeme vyprávět, 3-4 klidně za den, noční a po noční někdo třeba jde ještě vyřešit něco s dětma, pak si dáte oběd, pak řídíte a neštěstí je na světě, no. Kysáci, co vám pomáhá, abyste takovýhle situace zvládli? Já si zpívám, i když se to moc poslouchat nedá.
3: Já si jako otvírám okno, ale to
2: taky
3: už mi moc nepomáhá.
2: Přesně, zastavím si na benzínce někde pro nějaký, nevím, gumítky, cokoliv, sladkýho, co baští.
3: Už jsem několikrát dělal 10 dřepů vedle auta, to bylo taky dobrý.
2: Máte nějaký zaručený recept, co by opravdu definitivně pomohlo?
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Od samého rána si tady pokládáme otázku, kdo z vás už někdy bohužel za volantem bojoval s mikrospánkem. Jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 nehod a loni to byl dokonce rekord.
1: Ozvalo se tolik posluchačů, kteří na mikrospánek bohužel doplatili a měli nehodu, jako třeba i Honza.
2: Tak tohle se mi stalo tak cca před 15 lety, když jsme jeli s kamarádama na lyže do Francie, tak jsem měl přes noc a ve švýcarských Alpách začalo vysvítávat sluníčko a samozřejmě oči klimbly, tak na dálnici jsem opřel fáby o svodidla, ale naštěstí jsem ji podřel tak, že dojela tam i naspátek naštěstí.
0: No. Tady to ve finále ještě dobře dopadlo, ale to víš, potom ty nehody, kdy je to vážný, tohle je špatný. A tak se ptáme na rady. Máte nějakou? Protože my sami moderátoři, co se ve 3, ve 4 ráno vracejí z akcí, to potřebujeme.
3: Hoši, tak tohle já vím. Buď to si otevřít okno, cvakat si propiskou, koupit si nějaký křupky, a nebo preso, kolu, kopnout to do sebe, svítíš až do rána.
1: Svítíš až do rána. Děkujeme, Tome. Petra se taky ozvala, má zajímavou radu za mě, která mě teda pobavila a asi ji zkusím.
4: Mně proti spánku někdy pomáhá, že si naslením prst a otřu si chrupavku vzadu za uchem. Ono se tam udělá takovej studený místečko a to vás docela probere.
0: Taky tě prvně napadlo, když Petra řekla, že si nasliní prst.
1: A strčí si ho
0: do zadku.
1: Jo, ale usnej. To by tě probralo stopro.
0: Ještě spolu jezdec, kdyby to udělal.
1: A kdyby byl nenasliněnej, to by tě echt probralo.
0: Patriku, ty jsi nějaký ospalý, ale. Ne, tak Peťo, promiň, no jenom, to jsou naše puberťácký pochody myšlenek. Ale tohle zkusíme, to nás nenapadlo. Jirko?
5: Čau, kucí. Když se padají oči v autě, tak se třeba koušu jako do tváře z druhé strany. Aha. Taky se mě stalo, že jsem se jí fackoval, ale ty on to moc nepomáhá, když to fakt je extrém, tak si zastavím na jakýho bula nebo na něco a taky se mě stalo, že jsem fakt jako Patrik vylez ven a normálně jsem dřepoval, klikoval, aby jsem se probudil, protože už jsem fakt měl strach, že se něco stane.
0: Přitom se shodneme na tom, že nejlepší je, pokud si to člověk může dovolit, ale snad ano, jde o život, že jo, a nejenom náš, my taky můžeme ublížit někomu jinému.
1: Samozřejmě.
0: Je prostě zastavit a na půl hodiny si schrupnou.
1: Já od té zkušenosti, kdy jsem mikrospánek měl a měl jsem nehodu, tak to přesně dělám. Jakmile trošku cítím, že to na mě jde, úplně je mi jedno, jestli přijedu pozdě, prostě si na 20 minut schrupnu.
0: Ranní shot. A to vám teď zakážem.
1: Jo, jak to?
0: Protože vám dáme ranní shot.
1: A dobře.
0: 6 hodin venku je nový hit skupiny Scooter.
1: Je to písnička No Rewind a sám jsem ji ještě neslyšel.
0: Já taky, mám to teď v premiéře s váma, kysáci. Tak pojďme, co mi na to?

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Radio Kiss je s vámi a jak jsme říkali, jenom za posledních 12 let se v Česku stalo přes 18 000 dopravních nehod kvůli mikrospánku. S tím máme asi velká většina z nás zkušenosti, co okysáci, jak se držíte volantu. Ono je i hezky svítá, jenomže za sebou máte náročnou noc a teď to cukání toho těla, té hlavy, to už jasně dává najevo, že musíme zastavit.
3: Jak si Romane zmiňoval, nejčastější období na mikrospánek je okolo 6 hodiny ráno a také, co mě překvapilo, tak po obědě okolo 2 hodiny to na vás může taky přijít.
2: Co vaše rady?
4: Já mám na to jedinou alternativu, která funguje, a to jsem tenkrát viděl ve filmu Prázdniny pana Bína. Udělal jsem to tež s těma sírkama do očí, jakože jsem si zaklínil víčka, aby mi nepadaly, takže máte furt v oči do kořán a funguje to.
2: Ježíš, pošli fotku, Ondro, někdy, až takhle pojedeš po ránu.
5: Na spaní je nejlepší pořádnej turecký čaj. Nedávno jeden kamionák dokázal je 30 hodin v tahu.
2: Ano, to je pravda, to jsem nikdy nepil, teda upřímně. Turecký pravý silný čaj.
6: Zkusím.
2: Peťa je tramvajačka a bavili se s kolegama, co jim pomáhá, protože tak říkala, že to mají velice náročný. Peťo?
7: Jediný, co snad trošku pomáhá, a máme toho vyzkoušený opravdu hodně, je opravdu silnej, pálivej, mentolovej bonbon.
2: Dobře, vyzkoušíme.
8: Dělám to, že zadržím dech a tlačím jakoby tlak do hlavy, nevím, jak to vysvětlit. Prostě zvyšuju si tlak v hlavě a ono to fakt pomáhá.
2: No, dobře, no, ale
3: když se přidusíš, tak tě to možná probere, no.
2: Tady to tlačení, to nedělejte po čočkový polívce, ale jinak bude jiný problém.
3: Trošku jiný tlak.
2: Ale to vás asi taky probere.
3: Jo, to vás nakopne.
2: Náš moderátor Kuba Krabáč, který je často za volantem, se ozval.
9: Nic nepomáhá. Sníh, kafe na chvilku, dřepování, ale nejlepší je, jak říkal Roman, prostě si jít na chvilku lehnout.
2: To je ono, to si dopřejte. Takže šťastný kilometry, hlavně teď před krásným víkendem.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
10: od 6 do 10.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. Dnes ve 4 hodiny ráno našeho času odehrála česká fotbalová reprezentace svůj první zápas na šampionátu v Mexiku a bohužel to nedopadlo podle našich představ. Jižní Korea bere vítězství 2-1 a pokud byste chtěli fotbálek dále dneska sledovat, od 9 večer své síly poměří Kanada versus Bosna a Hercegovina.
2: Našemu týmu budeme fandit ve čtvrtek.
1: Ano, v 18 hodin.
2: V 18 hodin proti jaru, ale teď tu máme jednu aktuálku a děkujeme Vláďovi za připomenutí, protože tohle je fakt hezký. Včera při slavnostním zahájení mistrovství světa ve fotbale zazněla úplně nová hymna šampionátu DNA, tedy More Than A Game. Spojil se v ní slavný italský tenor Andrea Bocelli s producentem Davidem Guettou a dalšími interprety z různých koutů světa. Název skladby odkazuje na myšlenku, že fotbal je pro miliony fanoušků součástí jejich DNA. Zkrátka, že to je víc než hra. A ten single je tady.
3: Zní to pěkně.
2: Spoustu lidí psalo teď v komentářích, že z toho mají husí

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Jak už jsme tady slíbili před malou chviličkou na Rádio Kiss v odpoledním Jumpu, řeč teďka bude o plavkách, respektive jaký pravidla platí na koupalištích, a to v sousedním Německu. Na mě totiž vyskočila zpráva, kde se říká, že ženy, ono já si myslela, že je to teda novinka, ale není, je to už jako z nějak 2 roky starý, nebo možná 3. Ale ženy totiž můžou jakoby v podstatě nově, když to tak řekneme, stejně jako muži, chodit na koupalištích nahoře bez.
2: Já vím, že třeba řeknete, že tohle už je tady dávno, ale pozor, přátelé, tohleto je bylo nepsané pravidlo.
1: Přesně
2: tohle
1: tak.
2: Už je psané pravidlo, jakože jako to někdo potvrzuje, to ano. Znamená, že možná se i dívky, dámy zažili někde někoho pohoršeného. Zase jako zahalte si ten hrudník a jsou tady děti a tak dále.
1: Přesně jo, tak.
2: Ale teď už by, pokud by to bylo takhle u nás, jako v Německu, tak už můžete se o to opřít a říct sorry.
1: Sorry.
2: Je to povolený stejně
1: povolený.
2: Jako vy, můžu i já.
1: Víš, jak budeš mít na těch cedulkách, kde máš ty různý zákazy a tak dále, pak tam máš něco červeného, budeš mít něco zeleného v obrázek, budeš tam mít tu vyprsenou figurínku. No, tak víš, ten obrázek jako, tý prsatice.
2: Jo, jako, já myslím, že k tomu by se dalo vymyslet takovou spousta, jako prostě krásných cedulí, jo, ne kozy. Ale prostě, no ne, kdyby tam byly, že jo, jako takhle to myslím, jo, že prostě ty, si představuji nějakou louku, ty hned vidíš, buchví co.
1: Já to
2: víš?
1: Vidím.
2: A mezi těma loukama, ona tam je ta holka právě, takhle jsem to myslel, jo.
1: No,
2: jsme se do toho zbytečně nezamotali.
1: Nezamotali, takže pokud byste ženy opravdu chtěli vyvětrat svá kůzlátka, tak rozhodně v Německu, v Berlíně, tak šoptám.
2: A nebo já vám dám adresu, kde se koupu, a tam je dost místa pro všechny.
1: Kůzlátka.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Spousta dárků. Takhle mě tady před chviličkou Radek navnadil.
2: To byl příklad,
1: ať si to
2: příklad,
1: představím. Ať si to představím, že mě to v životě nepotká. No dobře, tak jo. Ale prý bych na takovou
2: hromadnu.
1: Ne, ne,
2: spoustu dárků můžeš samozřejmě dostat, ale tak, aby jich bylo tolik,
1: ano,
2: že ti někdo kvůli tomu musí postavit dům, aby se to tam prostě vešlo, ty dárky.
1: To je dobrá podmínka. Prostě já mám tolik dárků, postav mi barák.
2: Ano. Můžeš to zkusit.
1: Můžu.
2: My se ale vydáme do Moravské Třebové a je to vlastně pozvánka na Svitavsko pro vás, protože tady 2 roky bylo uzavřené muzeum. Proč? Připravovala se totiž nová stálá expozice. Proč? Protože mecenáš, jim nadělil tolik exponátů, že musel městu postavit i muzeum, aby se to tam vešlo. Což je hrozně fajn, takže jako Moravská Třebová na Svitavsku má takovouhle novou budovu, nebo jak to tam je. Mm-hmm. Nicméně jste zváni a můžete se kouknout na všechny tyhle ty věci. Ale to musí být jako docela fajn, když tam zastavíš.
1: Jo.
2: Ty třeba jednáš s tím ředitelem toho, nebo ředitelkou.
1: Ano.
2: Říkáš, dobrý den, já bych vám chtěl tady dát nějaký věci, prostě jo, historicky ceněný. Ježíš, to budete jako hodnej a čekáš 2, 3, 5 kousků.
1: Jasně.
2: Menší, větší, to už je jedno. A on ti říká, no, tady máte šanon.
1: Ty krásný.
2: A tohle se všechno vám prostě jako tady jako dám.
1: A ty už nemůžeš teď říct.
2: Jo, jako... to nemáte kam dát. No tak víte co, já vám postavím nový muzeum. To už je super.
1: Já bych asi potřebovala, aby mě někdo 4x štípnul, abych se probrala, že tohle není přece možný, že to se jako fakt neděje tohle.
2: No takhle, jsi v Čechách, když si zavřeš oči, jo, tak ti to někdo štípne.
1: Je to
2: ne,
1: tak?
2: Že tebe někdo štípne, takže bacha na to, jo.
1: Tak to stíněte.
2: My zhasneme a vy to tam všechno vrátíte.
1: Tak.
2: Takhle to nefunguje.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Nevím vůbec, o čem bude mluvit Magda, a těším se na to, protože tady ta rubrika je vždycky o tom, že to je jako zajímavý. Ať jsou to rekordy zvířátka nebo něco z lidského těla, to je jedno, každopádně to je teď tady na Kisu.
2: My se zaměříme teďka trošičku na vztahy, opět jo, a mladistvích. Dospívající chlapci totiž, víte že, jsem zapomněla říct, dospívající chlapci dávají poslední dobou více přednost AI přítelkyním před skutečnými vztahy. Je to tak, stále více dospívajících chlapců navazuje romantické vztahy s umělou inteligencí, protože proč? AI je vždycky dostupná, nikdy neodmítá a vždy souhlasí.
1: Já vím, no, ale kluci, tohle je smutný, pokud to takhle máte. Jako dobrý, používejte to, jo, já jako taky občas zabřenu nějakou informaci nebo tohle to, ale přece jenom naživo je naživo.
2: Naživo je naživo a hlavně takový to správný remcání od tý ženský, to tak je fajn.
1: Maria, jako vemte si to, kluci, vemte si to, že takhle byste se dožili třeba jako žil vás 150. Ta holka vám to zkrátí minimálně o půlku. Přesně. To by přece to si nenecháte ujít.
2: Je to tak,
1: no.
2: Jo. A buďte šikovní, jo? Vám to prostě říkám. Buďte a najděte se nějakou živou.
1: Hlavně buďte.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Vydáme se společně spolu do Německa. Je to taková veselá zpráva, ale ne úplně každý z nás by chtěl zažít.
2: Aha.
1: Já mám děti rád, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu, teď vás nenapadají blbý fóry. Ale prostě tohle už jako je přes čáru.
2: Povídej.
1: Máme tady nějakou Jasmine, který je 36, žije v Německu, má manžela. Jenže když jí manžel potkal, tak už měla 3 děti svoje z předchozího vztahu. To je v pořádku prostě, proč ne? Takže ten partner před lety, že by chtěl miminko s ní. Ona jo, tak jo, pojďme do toho.
2: Dobře.
1: Narodili se dvojčátka.
2: Aha.
1: Pak teda, že ještě jedno, že zvládnou. Narodili se dvojčátka. Jasmine je opět těhotná. Čekají opět dvojčátka.
2: Pro boha. Teda super krásný děti, no.
1: Jaká je šance 1 ku 640 000, že by se to přihodilo? Ne, nejde o umělé oplodnění, ne, nejde o nějaký zásah. Tohle je vyloženě všechno přírodní. Takže v tuhle chvíli, nebo ne v tuhle, ale dejme tomu, že v červnu, kdy se mají narodit další dvojčátka, budou mít 9 dětí. A teď ta veselá zpráva.
2: Teď teprve?
1: No, no ne, ona je celou dobu samozřejmě. Všechno jsou to holky. A další dvojčátka mají být také holčičky. Hurá!
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: typy.
1: Jo, dříve to si děti ještě hráli s vesmírnými ochránci, zelenými tyrannosaury, s jezevčíkem s pružinou nebo bramborovýma figurkama. Dneska mají kámoši z Toy Story rivala, kterýmu se musí postavit, aby na ně v pokojíčku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Lunaparkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss. Skapadabadu, pindu,

0: vaší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.